0: Kou dráhu, ze které má doteď mlhu. Více než 2,5hodinová bitva proti Američance Gaufové bolela i fyzicky. Muchová ale těžké chvíle zvládla a o tom, že jí v sobotu čeká ryze české finále proti Lindě Noskové, se dozvěděla později od novinářů. Pikantní je, že obě finalistky a skvělé kamarádky spolu dopoledne před zápasy trénovaly na centrálním kurtu, přičemž Muchová neskrývala dojetí a dodala, že pro tak malou zemi je domácí souboj o nejslavnější tenisový titul naprosto neuvěřitelná vizitka. Michal Hrůza se chystá na snídaní s Impulzovými. Zpěvák dorazí do našeho studia v 8 hodin a zaspívá pár písní přímo v našem vysílání.
1: Michal Hrůza spojil své jméno s rádiem Impuls už několikrát. Roztancoval třeba český mejdan nebo se svými hity ukázal i v rámci našich živáků v hudebním klubu Doupě.
2: Je

0: 25 nám tehdy prozradil, že je moc rád za svou hudební dráhu a za to, že už nemusí pracovat třeba na stavbě.
1: Kousek od Pardubic jsem kopal příkopy a teď chodili kolem ty holky a řekl, hele, to je ten zpěvák a ta druhá, to nemůže být on.
0: Teď Michala Hrůzu čeká Benátská s Impulzem. V našem ranním vysílání tak mezi posluchače rozdá vstupenky do libereckého areálu Vesec. Stačí mu poslat zprávu nebo hlasovku přes naší žlutou apku. A třeba si pak i vy na festivalu startujícím 23. července užijete i jeho další hity.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírám.
0: Michal Hrůza přijde do našeho studia už v 8 hodin. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Na Vsetínsku se možná pohybuje medvěd. Vsetínská radnice varovala před nahlášeným výskytem medvěda hnědého v lokalitě Horní Jasenka nedaleko červené turistické trasy směrem na Dušnou. Šelmu měla podle informací novinek spatřit žena s dítětem, přestože ochránci přírody z hnutí Duha nevylučují možnou záměnu s divočákem ve vysoké trávě. Upozorňují, že medvědi se v Beskydech od 70. let objevují pravidelně. V tomto případě by mohlo jít o odrostlé mládě z javorníků, které si v oblasti hledá nové teritorium nebo potravu. Město vyzývá lidi k maximální opatrnosti a doporučuje se zmiňované lesní oblasti aktuálně vyhýbat. V Domažlicích hlásí v létě čas ponocný. Obvykle v pátek i v sobotu večer prochází náměstím s Halapartnou a Lucernou a troubí na roh. Na sobě má historickou uniformu.
4: Ponocný Roman Holub prochází hlavním domažlickým náměstím ustrojený do dlouhého tmavomodrého kabátu s vojenskou čapkou stejné barvy. V 9 večer zatroubí 9krát, v 10 10krát. Roh pochází z roku 1888. Nejbližší pochůzku má v pátek 17. července a pak každý pátek a sobotu po celé prázdniny. Jinak a častěji to bude o srpnových chodských slavnostech. Další možnost slyšet ponocného budou mít lidé až v čase adventu. Klára Fajstová, Radio Impuls, Domažlice.
3: Český fotbal se zřejmě vyhne soudnímu sporu mezi současným a minulým vedením. Nový předseda FAČRu David Trunda naznačil, že asociace nakonec nepodá žalobu kvůli neprůhledné smlouvě se společností Ecology Services, kterou na červnové valné hromadě avizoval šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Podle Tvrdíka měla kvůli kontraktu vzniknout škoda bezmála 1,5 milionu korun a terčem trestního oznámení měl být ex-předseda Petr Fousek spolu s tehdejšími místopředsedy Šidliákem a Richterem. Trunda ale potvrdil, že se s Fouskem osobně sešel a dává přednost internímu smíru, k čemuž nahrává i fakt, že dotyčná firma sama projevila zájem o mimosoudní dohodu. Čekáme jasno až polojasno, na severní části území bude až oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24. To byly zprávy s Honzou Vargou.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Já už co batole, rád jezdil na kole.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběh jsem do ulic jen v noční koš

po domech, jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Je to historický moment pro český tenis. Wimbledon zažije ryze české finále, ve kterém se v sobotu v 17 hodin utká Karolína Muchová s Lindou Noskovou. 21letá Nosková v semifinále porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 2-0 na sety a navázala na postup Muchové přes Američanku Coco Gauffovou. Ryze české finále se uskuteční ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii. Obě Češky si zahrají o svůj premiérový grandslamový titul. Česko tak po triumfech Vondroušové v roce 2023 a Krejčíkové o rok později získá další wimbledonskou šampionku. Centrum Zlína ochromil požár v bývalém baťovském areálu, kde se včera odpoledne zřítila podstatná část historické budovy číslo 34. Stovky hasičů se snažili dostat oheň pod kontrolu a v boji s plameny jim do setmění pomáhali dva vrtulníky, přičemž zásah potrvá celou noc. Živel kompletně zlikvidoval centrální sklady obuvnické firmy Vasky se zbožím za 150 milionů korun a módní značky Alpine Pro, která v troskách ztratila klíčové zásoby za více než 500 milionů. Oheň, který podle všeho vypukl v devátém patře, navíc sežral přes 27 tisíc knih nadace Tomáše Bati a vyžádal si evakuaci stovek lidí. Kvůli silnému kouři dnes zůstane uzavřený i sousední Baťův mrakodrap, kde sídlí krajský úřad a staticky narušené torzo vyhořelé budovy zřejmě čeká kompletní demolice. S filmovým festivalem ožili v Karlových Varech dlouho uzavřené zámecké lázně. Schátralý objekt se proměnil ve festivalový klub. Po skončení přehlídky ale lázně zase zavřou a bude se čekat na rekonstrukci.
1: Masáže, wellness, kavárna, restaurace a večer hudební párty. To všechno se odehrává pod 4 metry vysokou světelnou instalací ve tvaru diamantů. Právě ta teď dominuje zámeckým lázním v sousedství v řídelní a tržní kolonády. Secesní stavba, ve které je relaxační bazén, užívající horkou minerální vodu, ale vyhráno nemá. Vary sice plánují opravu, jestli začne letos, není jasné. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Hudební svět zasáhla smutná zpráva. V 75 letech zemřela v portugalské nemocnici velská zpěvačka Bonnie Tyler. Populární interpretka v poslední době bojovala s vážnými zdravotními problémy.
2: Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století, kdy sypala jeden hit za druhým. Slibně rozjetou kariéru ale málem zastavili problémy s hlasivkami. Chirurgický zákrok ale nezanechal na pěveckých výkonech Tyler negativní stopy, ba naopak, první po operační single It's a Hard Day je toho důkazem.

0: To byl plynulý přechod do české verze, kterou pod názvem Jen se hádej naspíval Karel Gott. Bonnie Tyler se stala inspirací i pro další tuzemské interprety. Zpěvačka v posledních měsících bojovala s vážnými zdravotními problémy. Po akutní operaci střev na čas skončila v umělém spánku. Bonnie Tyler zemřela v 75 letech. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
1: Čekáme jasno až polojasno, na severní části území bude až oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

snad vyvolá jen vztek. Dej ty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh

Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to a...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

motýlek, přiletěl motýlek, 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči. Z

z naší ulice, auta a popílek odletěl

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři. Šílené nervy, odvrácený mečbol a rozhodující super tiebreak. Karolína Muchová popsala svůj postup do historického finále Wimbledonu jako divokou horskou dráhu, ze které má doteď mlhu. Více než 2,5hodinová bitva proti Američance Gauffové bolela i fyzicky. Muchová ale těžké chvíle zvládla a o tom, že jí v sobotu čeká ryze české finále proti Lindě Noskové, se dozvěděla později od novinářů. Pikantní je, že obě finalistky a skvělé kamarádky spolu dopoledne před zápasy trénovaly na centrálním kurtu, přičemž Muchová neskrývala dojetí a dodala, že pro tak malou zemi je domácí souboj o nejslavnější tenisový titul naprosto neuvěřitelná vizitka. Michal Hrůza se chystá na snídaní s Impulzovými. Zpěvák dorazí do našeho studia v 8 hodin a zaspívá pár písní přímo v našem vysílání.
1: Michal Hrůza spojil své jméno s rádiem Impuls už několikrát. Roztancoval třeba český mejdan nebo se svými hity ukázal i v rámci našich živáků v hudebním klubu Doupě.

0: 25 nám tehdy prozradil, že je moc rád za svou hudební dráhu a za to, že už nemusí pracovat třeba na stavbě.
1: Kousek od Pardubic jsem kopal příkopy a teď chodili kolem ty holky a řekli, hele, to je ten zpěvák. A ta druhá, to nemůže být on.
0: Teď Michala Hrůzu čeká Benátská s Impulzem. V našem ranním vysílání tak mezi posluchače rozdá vstupenky do libereckého areálu Vesec. Stačí mu poslat zprávu nebo hlasovku přes naší žlutou apku. A třeba si pak i vy na festivalu startujícím 23. července užijete i jeho další hity.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírám.
0: Michal Hrůza přijde do našeho studia už v 8 hodin. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Na Vsetínsku se možná pohybuje medvěd. Vsetínská radnice varovala před nahlášeným výskytem medvěda hnědého v lokalitě Horní Jasenka nedaleko červené turistické trasy směrem na Dušnou. Šelmu měla podle informací novinek spatřit žena s dítětem, přestože ochránci přírody z hnutí Duha nevylučují možnou záměnu s divočákem ve vysoké trávě. Upozorňují, že medvědi se v Beskydech od 70. let objevují pravidelně. V tomto případě by mohlo jít o odrostlé mládě z javorníků, které si v oblasti hledá nové teritorium nebo potravu. Město vyzývá lidi k maximální opatrnosti a doporučuje se zmiňované lesní oblasti aktuálně vyhýbat. V Domažlicích hlásí v létě čas ponocný. Obvykle v pátek i v sobotu večer prochází náměstím s Halapartnou a Lucernou a troubí na roh. Na sobě má historickou uniformu.
4: Ponocný Roman Holub prochází hlavním domažlickým náměstím ustrojený do dlouhého tmavomodrého kabátu s vojenskou čapkou stejné barvy. V 9 večer zatroubí 9krát, v 10 10krát. Roh pochází z roku 1888. Nejbližší pochůzku má v pátek 17. července a pak každý pátek a sobotu po celé prázdniny. Jinak a častěji to bude o srpnových chodských slavnostech. Další možnost slyšet ponocného budou mít lidé až v čase adventu. Klára Fajstová, Radio Impuls, Domažlice.
3: Český fotbal se zřejmě vyhne soudnímu sporu mezi současným a minulým vedením. Nový předseda FAČRu David Trunda naznačil, že asociace nakonec nepodá žalobu kvůli neprůhledné smlouvě se společností Ecology Services, kterou na červnové valné hromadě avizoval šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Podle Tvrdíka měla kvůli kontraktu vzniknout škoda bezmála 1,5 milionu korun a terčem trestního oznámení měl být ex-předseda Petr Fousek spolu s tehdejšími místopředsedy Šidliákem a Richterem. Trunda ale potvrdil, že se s Fouskem osobně sešel a dává přednost internímu smíru, k čemuž nahrává i fakt, že dotyčná firma sama projevila zájem o mimosoudní dohodu. Čekáme jasno až polojasno, na severní části území bude až oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24. To byly zprávy s Honzou Vargou.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas,

láska nastavila dlaň. Ať říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatím. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: hvězdy jsou jízdní řád. Já vás chtěl varovat, hvězdy jsou jízdní řád.
1: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
2: Možná vám teď trochu pokazím náladu.

léčebný alkohol posílil kondici, na večer vyšli ven s úsměvem na líci, nevadil deštík jim z nebe se valící, auťáky stopujou na ulici. Projela spousta aut i pár kobyl, až je vzal zrak.

vládli panice. Rázem je tu jejich konečná stanice, za jízdy skáčou přes postranice. Lakatoš Fero se vrhnul z korby, zaryl se nosem do jarní orby. A jeho bratr Ján, zvaný Bydlo, z vejšky padl okročmo na svodidlo. Po Ištvánovi zbyl Flek a Širák, nestih už zabrzdit s vlekem tyrák. Šaňo si při pádu překous jazyk,

0: Radio Český impuls. Zprávy v pět.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Je tu historický moment pro český tenis. Wimbledon zažije ryze české finále, ve kterém se v sobotu v 17 hodin utká Karolína Muchová s Lindou Noskovou. 21-letá Nosková v semifinále porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 2-0 na sety a navázala na postup Muchové přes Američanku Coco Gauffovou. Ryze české finále se uskuteční ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii. Obě Češky si zahrají o svůj premiérový grandslamový titul. Česko tak po triumfech Vondroušové v roce 2023 a Krejčíkové o rok později získá další wimbledonskou šampionku. Centrum Zlína ochromil požár v bývalém baťovském areálu, kde se včera odpoledne zřítila podstatná část historické budovy číslo 34. Stovky hasičů se snažili dostat oheň pod kontrolu a v boji s plameny jim do setmění pomáhali dva vrtulníky, přičemž zásah potrvá celou noc. Živel kompletně zlikvidoval centrální sklady obuvnické firmy Vasky se zbožím za 150 milionů korun a módní značky Alpine Pro, která v troskách ztratila klíčové zásoby za více než 500 000 000. Oheň, který podle všeho vypukl v devátém patře, navíc sežral přes 27 tisíc knih nadace Tomáše Bati a vyžádal si evakuaci stovek lidí. Kvůli silnému kouři dnes zůstane uzavřený i sousední Baťův mrakodrap, kde sídlí krajský úřad a staticky narušené torzo vyhořelé budovy zřejmě čeká kompletní demolice. S filmovým festivalem ožili v Karlových Varech dlouho uzavřené zámecké lázně. Schátralý objekt se proměnil ve festivalový klub. Po skončení přehlídky ale lázně zase zavřou a bude se čekat na rekonstrukci.
2: Masáže, wellness, kavárna, restaurace a večer hudební párty. To všechno se odehrává pod 4 metry vysokou světelnou instalací ve tvaru diamantů. Právě ta teď dominuje zámeckým lázním v sousedství v řídelní a tržní kolonády. Secesní stavba, ve které je relaxační bazén, užívající horkou minerální vodu, ale vyhráno nemá. Vary sice plánují opravu, jestli začne letos, není jasné. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Hudební svět zasáhla smutná zpráva. V 75 letech zemřela v portugalské nemocnici velská zpěvačka Bonnie Tyler. Populární interpretka v poslední době bojovala s vážnými zdravotními problémy.
3: Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století, kdy sypala jeden hit za druhým. Slibně rozjetou kariéru ale málem zastavili problémy s hlasivkami. Chirurgický zákrok ale nezanechal na pěveckých výkonech Tyler negativní stopy, ba naopak, první pooperační singl It's a Hard Day je toho důkazem.

0: To byl plynulý přechod do české verze, kterou pod názvem Jen se hádej naspíval Karel Gott. Bonnie Tyler se stala inspirací i pro další tuzemské interprety. Zpěvačka v posledních měsících bojovala s vážnými zdravotními problémy. Po akutní operaci střev na čas skončila v umělém spánku. Bonnie Tyler zemřela v 75 letech. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
1: Čekáme jasno až polojasno, na severní části území bude až oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Vykročil z onoho minula, vykročil z onoho minula, jo, kde všichni měli mít stejně. Kde všichni

Ruka co z tribuny kynula, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě jí odejdem stejně. A zřejmě jí odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

když si kluci poprvé všimnou barvy děvčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dál. Tak tenoučká jak vlásek a velká jako svět, je láska prvních lásek, když je kluků 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít, a s těmi, co jsou vyni,

0: Český impuls. Zprávy v 6. Šílené nervy, odvrácený mečbol a rozhodující super tiebreak. Karolína Muchová popsala svůj postup do historického finále Wimbledonu jako divokou horskou dráhu, ze které má doteď mlhu. Více než 2,5hodinová bitva proti Američance Gauffové bolela i fyzicky. Muchová ale těžké chvíle zvládla a o tom, že jí v sobotu čeká ryze české finále proti Lindě Noskové, se dozvěděla později od novinářů. Pikantní je, že obě finalistky a skvělé kamarádky spolu dopoledne před zápasy trénovaly na centrálním kurtu, přičemž Muchová neskrývala dojetí a dodala, že pro tak malou zemi je domácí souboj o nejslavnější tenisový titul naprosto neuvěřitelná vizitka. Michal Hrůza se chystá na snídaní s Impulzovými. Zpěvák dorazí do našeho studia v 8 hodin a zaspívá pár písní přímo v našem vysílání.
1: Michal Hrůza spojil své jméno s rádiem Impuls už několikrát. Roztancoval třeba český mejdan nebo se svými hity ukázal i v rámci našich živáků v hudebním klubu Doupě.

0: ti nám tehdy prozradil, že je moc rád za svou hudební dráhu a za to, že už nemusí pracovat třeba na stavbě.
1: Kousek od Pardubic jsem kopal příkopy a teď chodili kolem ty holky a řekl, hele, to je ten zpěvák. A ta druhá, to nemůže být on.
0: Teď Michala Hrůzu čeká Benátská s Impulzem. V našem ranním vysílání tak mezi posluchače rozdá vstupenky do libereckého areálu Vesec. Stačí mu poslat zprávu nebo hlasovku přes naší žlutou apku. A třeba si pak i vy na festivalu startujícím 23. července užijete i jeho další hity.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírám.
0: Michal Hrůza přijde do našeho studia už v 8 hodin. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Na Vsetínsku se možná pohybuje medvěd. Vsetínská radnice varovala před nahlášeným výskytem medvěda hnědého v lokalitě Horní Jasenka nedaleko červené turistické trasy směrem na Dušnou. Šelmu měla podle informací novinek spatřit žena s dítětem, přestože ochránci přírody z hnutí Duha nevylučují možnou záměnu s divočákem ve vysoké trávě. Upozorňují, že medvědi se v Beskydech od 70. let objevují pravidelně. V tomto případě by mohlo jít o odrostlé mládě z javorníků, které si v oblasti hledá nové teritorium nebo potravu. Město vyzývá lidi k maximální opatrnosti a doporučuje se zmiňované lesní oblasti aktuálně vyhýbat. V Domažlicích hlásí v létě čas ponocný. Obvykle v pátek i v sobotu večer prochází náměstím s Halapartnou a Lucernou a troubí na roh. Na sobě má historickou uniformu.
4: Ponocný Roman Holub prochází hlavním domažlickým náměstím ustrojený do dlouhého tmavomodrého kabátu s vojenskou čapkou stejné barvy. V 9 večer zatroubí 9krát, v 10 10krát. Roh pochází z roku 1888. Nejbližší pochůzku má v pátek 17. července a pak každý pátek a sobotu po celé prázdniny. Jinak a častěji to bude o srpnových chodských slavnostech. Další možnost slyšet ponocného budou mít lidé až v čase adventu. Klára Fajstová, Radio Impuls, Domažlice.
3: Český fotbal se zřejmě vyhne soudnímu sporu mezi současným a minulým vedením. Nový předseda FAČRu David Trunda naznačil, že asociace nakonec nepodá žalobu kvůli neprůhledné smlouvě se společností Ecology Services, kterou na červnové valné hromadě avizoval šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Podle Tvrdíka měla kvůli kontraktu vzniknout škoda bezmála 1,5 milionu korun a terčem trestního oznámení měl být ex-předseda Petr Fousek spolu s tehdejšími místopředsedy Šidliákem a Richterem. Trunda ale potvrdil, že se s Fouskem osobně sešel a dává přednost internímu smíru, k čemuž nahrává i fakt, že dotyčná firma sama projevila zájem o mimosoudní dohodu. Čekáme jasno až polojasno, na severní části území bude až oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24. To byly zprávy s Honzou Vargou.
5: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Takové byly zprávy v 6, po nich už společně startujeme páteční ráno tady na rádiu Český Impuls, 10. červenec. Adam Kořica přeje hezké vstávání a teď už posílám Heidi Janku písničku Sláva bláznivým nápadům.

0: Dobré ráno, Rádio Český Impuls, pátek 10. červenec, máme po 6. za malou chvíli naše letní kino a v něm písnička z filmu Jak básníkům chutná život.
1: Dnes na Českém Impulsu.
0: V pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou Vladimír Menšík zaspomíná na první roky na Brněnské jamu. Více uslyšíme v 16 hodin a 15 minut. Cestovatel Jirka Kolbaba jel po řece, kde si to představte, že mu ryby sami skákaly do lodě. Která řeka to je? Uslyšíme o 1:30. A naše první ranní páteční hudební dvojce spojila písničky o vině. Uslyšíme Ladislava Vodičku a pak nám také zaspívá Hana Hegerová. Více si řekneme po 6:30. Teď už letní kino a v něm Iveta Bartošová a Karel Černoch. Duet V tom. Přeji hezké ráno.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života do půl sedmé. Naše další muzikale 60. až 80. Za malou chvíli Pavel Novák, písnička Pihovatá dívka. Já vám přeji hezké páteční ráno a jedním dechem dodávám, že mě opět zajímá, do jakého dne jste se probudili, jak to teď u vás vypadá s oblohou, teplotou. Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na čísle 734-787-981. Můžete napsat na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMSku. Na řadě je teď Pavel Novák.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě jsou teď zprávy, také předpověď počasí a po půl sedmé další české hity let 60. až 80. Osmý den skupiny Olympic, také uslyšíme písničku Valentino Věry Špinarové. Ze vše nejdřív si ale dáme Petra Kotvalda nahrávku Satelit. Já přeji hezké ráno do naší redakce.
1: Dobré ráno. Tenistky Nosková a Zmuchovou odehrají ve Wimbledonu první české finále na Grand Slamech. Hasiči stále pracují na likvidaci požáru v továrním areálu ve Zlíně. Pražská teplárenská obnovila dodávky teplé vody v části Prahy 10. Vládní koalice bude probírat příspěvek na zbraně pro Ukrajinu, který vadí SPD. Ruské útoky v červnu na Ukrajině zabily 265 civilistů a dalších 1816 lidí zranili, což je nejvíc od počátku války. A dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. To byl krátký přehled zpráv. Pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český Impuls Rádio pro radost z života. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní páteční hudební dvojce a máme v ní písničky o vině. Čeká nás skladba Vinen od Ladislava Vodičky a pak nás také nemine potněšlý host Dany Hegerové, ve které se zpívá Jsem vina v plném rozsahu. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí,

0: jsem spáchal hřích.
1: Léto na českém Impulzu.
2: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

vědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Zdravím vás z Rádia Český Impuls, přeji poklidné a ničím nerušené páteční ráno s datem 10. července. Blíží se nám 7. hodina. Do zpráv celou ještě určitě z české muziky let 60. až 80. Karel Gott, písnička Pábitelé. www.facebook.com/Český impuls. Na této sociální síti nás najdete. Budeme rádi, když si naši stránku přidáte mezi vaše oblíbené, budete komentovat naše příspěvky. Některé z vašich reakcí se dostanou i do našeho éteru. Já s oblibou říkám, že v dnešní době už je Facebook Rádia Český impuls prodlouženou rukou našeho vysílání. Ještě jednou opakuju adresu, najdete nás na www.facebook.com/Český impuls. Za malou chvíli Karel Gott.
1: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší. Všude je fajn.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Tenisový Wimbledon bude mít české finále. Probojovali se do něj Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále po odvráceném matchballu Američanku Coco Gauffovou. Nasazená devítka Nosková poté porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou. O titul se v historii Grand Slamů v All England Clubu utkají dvě Češky poprvé. Finále začne v sobotu v 17 hodin. Hasiči stále pracují na likvidaci požáru v továrním areálu ve Zlíně. S ohněm jich od včerejšího rána bojovaly stovky. Podstatná část budovy se zřítila. Kvůli narušené statice se počítá se stržením zbytku objektu, pokud nespadne sám. Požár způsobil značné škody výrobci obuvi Vasky a Botas. Ve třech nejvyšších patrech objektu měla firma totiž sklad obuvi. Kvůli skladování svých výrobků má stejný problém i společnost Alpin Pro. Uložené zboží bylo podle ní v hodnotě přesahující 500 miliardy korun. Budově skořilo více než 27 tisíc výtisků baťovské literatury, které tam uskladnila nadace Tomáše Bati. Policie vyzvala obyvatele, aby se k místu požáru nepřibližovali a nevětrali. Pražané se dočkali teplé vody, večer obnovili pracovníci pražské teplárenské jejich dodávky v části Prahy 10. Přerušené byly od úterního poledne kvůli havárii horkovodního potrubí. Výpadek zasáhl zhruba 25 tisíc domácností. Předtím řešili podobnou situaci i obyvatelé na Praze 4. Tam se podařilo dodávky obnovit ve středu odpoledne po zhruba 7 dnech oprav. Havárie podle pražské teplárenské spolu nesouvisely. Michal Hrůza se chystá na benátskou s Impulzem. Festival startuje 23. července. Hrůza na letošním ročníku vystoupí i se svou kapelou Hrůzy. Do libereckého areálu Vesec zavítal už před 9 lety. Tehdy to Hrůza parádně rozjel i s fanoušky pod pódiem.
2: Lidi byli skvělí, zpívali, tančili, řekl bych, že líp než já, ale to asi normálka a bylo to strašně příjemný.
1: Oblíbený festival startuje, jak už jste slyšeli, 23. července v libereckém areálu Vesec. A dnes bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupňů. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 7:04, Adam Kuřica přeje hezké ráno, máme tady pátek, 10. červenec, tak jsme se konečně dočkali, ráno bude plné muziky let 60. až 80. a to i v rámci dnešního ranního tématu, kdy se budeme bavit právě o hudbě, o tom, co nás tak nějak všechny naplňuje, více už za malou chvíli, teď Karel Zich a jeho

0: Za 2 minuty, 7:45, Český Impuls, ráno, přeji hezké ráno, rádio pro radost ze života, takhle jsem to chtěl říct, ale myšlenka mě jedna přeskočila, takže Český Impuls, rádio pro radost ze života, já vám přeji hezké páteční ráno s datem 10. července, no možná už je dobře, že je pátek, už se mi to tak nějak všechno motá, každopádně je tedy před námi ještě skoro celé ranní vysílání. Za 2 minuty, 7:45, já koukám na textovky ohledně počasí, pan Zbyněk je stále v Chorvatsku, v Poreči, kde je jasno 20 stupňů. Také nás z Kraslic zdraví paní Helča, která hlásí 11 stupňů. A zrovna teď, před pár vteřinami, přišla textovka i od paní Marušky ze Sázavy, která nás pozdravuje, hlásí 12 stupňů, jasno a slunce. Tak já zdravím všechny zmiňované vaše další zprávy ohledně počasí. Sbírám buď to na našem WhatsAppu na čísle 734787981, anebo mi na stejné číslo můžete napsat i SMSku ohledně toho, jak to teď u vás vypadá s oblohou a teplotou.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Páteční ráno si ještě určitě vylepšíme i naší Impulzovic krabičkou. Máme v ní Vladimíra Mišíka, skladbu Stříhali do hola, malého chlapečka. Více prozradí Helena Vondráčková po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly, ten za nás nahlédne do televizního programu, a to o 12:30. Ranní téma bude o tom, co nás baví, co nás naplňuje, a to je muzika. Budeme se bavit o tom, jaký byl váš nejlepší koncert, na kterém jste kdy byli, jaký koncert je pro vás úplně tou topkou, na který byste se rádi vrátili, na kterého interpreta byste šli klidně znovu, za kým jste kvůli koncertu cestovali nejdál a na jaký koncert letos nejvíc těšíte. To jsou otázky, které můžete zodpovědět na telefonním čísle 604 111 211. Máme 7:45 a teď už letní kino. Hana Zagorová, Juraj Kukura, písnička Lásko Amore z filmu Trhák.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Zdravím vás z našeho rádia, pátek 10. červenec, přeji hezké ráno, blíží se 7:30, v ranním tématu dnes budeme žít muzikou naplno. Vyšla nová deska legendárních Rolling Stones ke kolegům z rádia Impuls. Po 8. hodině dorazí do studia Michal Hrůza, který zahraje a zaspívá živě. No a protože nic nenahradí atmosféru koncertu, my dnes ráno zjišťujeme, na který hudební zážitek nikdy nezapomenete vy, naši posluchači. Zajímá mě, jaký byl nejlepší koncert, na kterém jste kdy byli, na kterého interpreta byste šli znovu klidně hned, za kým jste kvůli koncertu cestovali nejdál a na jaký koncert se letos nejvíc těšíte.
1: Nejlepší koncert v životě by pro mě byl asi koncert Michael Jacksona, když tady byl tenkrát v Praze naposledy. Ale bohužel mi manžel na něj nepustil, takže jsem měla smolíka. Takže můj největší zážitek z velkého koncertu byl koncert kapely Amon Amarth v Praze a byla to neskutečná pecka.
0: Co vy a koncerty, chodíte, nechodíte, jaký byl ten úplně nej, na kterém jste byli, na kterou interpreta byste šli klidně znovu, za kým jste kvůli koncertu cestovali nejdál? Můžete volat 604-111-211, to je číslo k nám, kolega Vítek Zábranský už si chystá rychlé zprávy na 7:30, do té doby ještě další muzika, let 60. až 80. Hezké ráno.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, je to tvoje hezké ráno.
1: Pěkné ráno. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Seismické stanice v Česku včera zaznamenaly slabý otřes země o síle 1,8 stupně. Policie pátrá po muži, který na poště v Kratonohách na Hradecku žádal po úřednici peníze. Nejméně 12 lidí podle záchranářů zahynulo v lesním požáru ve španělské Andaluzii. A fotbalisté Francie porazili Maroko 2:0 a jsou prvními semifinalisty mistrovství světa. No a dnes nás čeká jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty většinou mezi 25 až 29 stupni. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za minutu 7:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pátek, 10. červenec, na řadě je naše impulzovec Krabička. Vladimír Mišík, skladba Stříhali do hola malého chlapečka, více už prozradí Helena Vondráčková. A v naší impulzovec Krabičce se nám teď protnou celkem dva odlišné hudební světy. Ostatně posuďte to sami, 7:45.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z impulzovec Krabičky.
2: Co dělal Vladimír Mišík, bylo vždycky trochu stranou toho, co jsem dělala já. On byl duší rocker a já zase chtěla být ze všeho nejvíc swingová zpěvačka. Ale to vůbec neznamená, že se mi jeho písničky nelíbily, naopak. Stříhali do hola malého chlapečka natočil v roce 1976 a kromě Mišíkova zaujatého projevu jsem už tehdy obdivovala text, tedy vlastně báseň Josefa Kainara. Musí to být radost něco takového zpívat. Ale tady vlastně nejde o zpěv, ale o to, že se něco takového musí na pódiu hluboce prožívat.
3: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.

0: Dobré ráno, pátek, 10. červenec, já vám přeji pohodové a ničím nerušené vstávání s naším rádiem. Blíží se 8. hodina, do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským naše ranní téma a to je dnes čistě o muzice. Bavíme se o koncertech, zjišťuji, na který hudební zážitek nikdy nezapomenete. Jaký koncert byl pro vás úplně nejlepší a vzpomínáte na něj nejradši, na kterého interpreta byste šli znovu klidně hned, za kým jste kvůli koncertu cestovali nejdál a na jaký koncert se letos nejvíc těšíte?
1: Já byl před lety na koncertě těžkého pokondru ještě. Kamarád mě přivez Felicí. V ten den jsem si koupil nový džiny a v ten měsíc mi zvedli nájem.
0: Tak to se vám to hezky sešlo. Co vy a vaše hudební zážitky? Stále můžete volat 604 111 211 a my si teď hrajeme muziku let 60. až 80. Dobré ráno.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.

Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Český tenis je v euforii. O titulu ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamů utkají dvě naše hráčky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová v semifinále nejprve porazila Američanku Goffovou, Nosková si následně porazila s Ukrajinkou Kostukovou. Tuzemský tenis tak zažívá dosud nevídanou věc. Obě wimbledonské finalistky budou mít u jména českou vlajku. Před 40 lety bojovali o titul v Londýně Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou. Ta už ale reprezentovala Spojené státy. Zítra odpoledne tak Wimbledon premiérově zažije ryze české finále. 29letá Muchová to okomentovala pro stanici Eurosport.
2: Myslím si, že prostě hrát finále Wimbledonu je skvělý úspěch. Těším se na to. Bude to určitě těžký zápas. Jsem ráda, že se to povedlo teda i Lindě.
1: Její o 8 let mladší kolegyně Nosková je ráda, že vítězkou Grand Slamu bude v každém případě Češka.
3: Ať už to dopadne jakkoliv, tak Česko může oslavovat a může být rádo, že český tenis zase bude mít Grand Slam v kapse a jsem na sobě strašně pyšná.
1: Muchová nebo Nosková se stane třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední 4 sezony. Předloni tam triumfovala Barbora Krejčíková, o rok dřív Markéta Vondroušová. Historicky se to povedlo ještě Petře Kvitové a Janě Novotné. České wimbledonské finále budeme v našem vysílání sledovat. Hasiči v noci lokalizovali požár budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy nešíří a mají ho pod kontrolou, snížili stupeň poplachu na třetí. Zásah bude na místě probíhat minimálně ještě po celý den. Část budovy v bývalém baťovském továrním areálu se včera zřítila, škody půjdou do stovek milionů korun. Kvůli zásahu zůstane i dnes zavřený nedaleký krajský úřad. V Česku se včera chvíla země, seismické stanice zaznamenaly otřes o síle asi 1,8 stupně. Jeho přesnou sílu a lokalizaci věci teprve přesným měřením vyhodnotí a určí. Podle ředitele Geofyzikálního ústavu Akademie věd Špičáka se už ozvali i lidé, kteří ho zaznamenali. Dosud nejsilnější zemětřesení naměřené v Česku je podle něj z prosince 1985, kdy u obce Nový Kostel na Chebsku dosáhlo 4,6 stupně. Policie řeší pokus o loupežné přepadení, pátrá po neznámém muži, který včera odpoledne na poště v Kratonohách na Hradecku požadoval po pracovnici pošty peníze. Žádné nezískal, objekty pošty následně opustil. Událost se podle policejního mluvčí obešla bez zranění. No a dnes bude jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 4 minuty po 8 hodině. Adam Kořica přeje hezké ráno. Pátek 10. červenec. Na řadě je Lenka Filipová. Písnička Věnování. A pojďme tu skladbu věnovat všem Libuškám a Amálím, které dnes slaví svátek. Přeji vše nejlepší.

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno z Neratovic, přeje paní Eva, kde je slunečno a 14 stupňů. Pozdravy posíláme na zpátek a připomínám, že ještě stále sbírám zprávy ohledně vašeho počasí. Napište buďto klasickou SMSku, anebo na náš WhatsApp, číslo je stejné 734-787-981.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Písničky s oknem, tak ty nás prosím vás čekají v rámci naší další hudební dvojce, a to po 8:30. Na Facebooku Rádia Český impuls, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls, zjišťujeme, kam byste nikdy nejeli na dovolenou, tak která destinace vás absolutně neláká, to nám můžete napsat www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Večer nabídneme hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika, startujeme po 19. hodině. Teď už letní kino a v něm Jaroslav Uhlíř, píseň Severní vítr z filmu Vrchní prchni. Dobré ráno.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Pátek, 10. červenec, blíží se půl devátá. V ranním tématu dnes žijeme muzikou naplno a to se vším všudy. Vyšla nová deska legendárních Rolling Stones, ke kolegům na Radio Impuls dorazil Michal Hrůza, který zahraje a zaspívá živě. No a protože nic nenahradí atmosféru koncertů, my dnes ráno zjišťujeme, na který hudební zážitek nikdy nezapomenete vy.
1: Když jsem starý bard, tak s partií stejných kamarádů jezdíme na kapely našeho mládí, jako jsou Deep Purple, Slade, Nazareti a podobně.
2: Já bych se chtěla pochlubit, já byla na Stounech a tenkrát jsem dala za lístek 10 000 a můj manžel se to nikdy nedozvěděl, ten by mě asi zabil, ale to byl takový zážitek. Co ten tam dělal na té stage, to bylo prostě neskutečný.
0: No, tak snad nás manžel neposlouchá a nepozná váš hlas, aby ještě doma nebylo veselo, ale já to chápu. Jsou zkrátka zážitky, které nevynahradí žádné kreditky. Co vy, jaký koncert byl pro vás úplně nejlepší a vzpomínáte na ně nejradši? Na kterého interpreta byste šli znovu klidně hned, za kým jste kvůli koncertu testovali nejdál? A na jaký koncert letos nejvíc těšíte vy? My čekáme na vaše další telefonáty, sbíráme na čísle 604 111 211. Do půl deváté pojďme na další hity let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Supermarket. I tento požár je lokalizovaný. Pražská teplárenská obnovila dodávky teplé vody v části Prahy 10 a Mexiko zahájilo právní kroky kvůli úmrtím svých občanů souvisejícím se zásahem imigračních úředníků. No a dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty nejčastěji mezi 25 až 29 stupni. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 3:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pátek 10. červenec, přeji dobré ráno a teď už naše páteční další ranní hudební dvojce, která nabídne písničky s oknem, čeká nás skupina Olympic, skladba Okno mé lásky a pak nás také nemine duet Kočka na okně, uslyšíme Valdemara Matušku a Jiřího Suchého tady na rádiu Český impuls. Za 2:45.
1: Hudební dvojice
2: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: pátek, 10. červenec, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 9. hodina, do zpráv celou za malou chvíli další písničky let 60. až 80. V ranním tématu dnes žijeme muzikou naplno, vyšla nová deska legendárních Rolling Stones, my se bavíme o tom, která muzika nás naplňuje, která hudba nás baví. Po 8. hodině dorazil do studia našich kolegů Rádia Impuls také Michal Hrůza, který zahrál a zaspíval živě. No a protože nic nenahradí atmosféru koncertu, zjišťujeme, na který hudební zážitek nikdy nezapomenete vy. Naši posluchači, mě zajímá, jaký koncert byl pro vás úplně nejlepší a vzpomínáte na něj nejradši, na kterého interpreta byste šli znovu klidně hned, zatím jste kvůli koncertu cestovali nejdál a na jaký koncert se letos nejvíc těšíte?
1: Když jsme bratranci, sestřenky se vydali na koncert Roxette do Prahy, do Letňan, to byla nádhera, to byl můj první velký zážitek. A s prvním manželem jsem byla na Michael Jacksonovi. A potom jsem navštívila, když jsem se to dozvěděla jednou na rádiu ráno, že můj miláček Michael Bolton bude vystupovat v Lucerně, tak jsem byla na koncertě s maminkou.
2: Já mám nejlepší zážitek z koncertu skupiny Komunál z pražské Lucerny. Malá kapela z Chlumce vyprodala Lucernu a fakt to bylo nádherný.
0: Ano, to si dokážu představit, vždycky ty koncerty v těchto menších prostorech, když jsou vyprodané, zaplněné, tak to má svoji unikátní atmosféru a kor pražská Lucerna, tam je opravdu znatelné to genium Loci. My pokračujeme v muzice let 60. až 80. ještě stále přeji hezké ráno.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů po včerejším obřím požáru v tamním průmyslovém areálu. U zřícené budovy číslo 34 máme Jana Čadu. Honzo?
2: Ten pohled je, řekl bych, tristní, ale také velmi zajímavý. Část budovy číslo 34 zhroucená. To se stalo už včera. Pořád spousta hasičů na místě, ale už tu poprvé po dlouhé době není vidět onen černočerný hustý dým. Hasiči dohašují lokální požáry v některých těch etážích. Teď kolem mne projíždí hasičský vůz. Pracovat se to bude samozřejmě celičký den. A co je zajímavé, já se dívám na tu 34, jak tady ve Zlíně, v patrové budově. Jediný, kdo vydržel do jisté míry, byť je ohořelý, je Tomáš Baťa. Jeho podobizna je přímo před mýma očima. Jeho obličej nezasáhla a je to jakoby symbolické. Mimochodem, Baťa se v tomto roce by dožil 150 let. Kdyby se dožil tohoto, co se stalo, asi by se mu to nelíbilo jako nikomu tady. Takže to je všechno pro tuto chvíli. Jan Čada, Zlín.
1: Plameny krotily celou noc hasiči i v Ostravě. Požár vypukl v tamním supermarketu. V době jeho vzniku v objektu nebyli žádní lidé. Při zásahu se ale zranil profesionální hasič, který musel být převezený do nemocnice. Tam zůstává z preventivních důvodů na pozorování. Požár se podařilo lokalizovat v 5:30 ráno. Lidé na Valašsku musí být ve střehu. V horách nedaleko Vsetína v lokalitě Horní Jasenka se pohybuje medvěd, a to v blízkosti červené turistické trasy od vrchu Klášteřiska směr Dušná. Upozorňuje na to vsetínská radnice na sociálních sítích. Podle serveru Novinky.cz měla na medvěda úřad upozornit žena s dítětem. Zvíře zahlédli, když šli po místní turistické značce. Medvěd může nyní v Beskydech hledat nový domovský okrsek. V letošním roce má jít o první výskyt medvěda na straně českých Beskyd. Fotbalový šampionát má prvního semifinalistu. Mezi čtyři nejlepší týmy se probojovala Francie. Ve čtvrtfinále mistrovství světa porazila Maroko 2-0. Obhájci stříbra rozhodli v druhém poločase během 6 minut. Nejprve Kylian Mbappé napravil zahozenou penaltu z první půle a otevřel skóre. Pojistku následně přidal Ousmane Dembélé. V úterním semifinále narazí Francouzi buď na úřadující mistry Evropy Španěly nebo Belgičany. Jejich souboj je na programu dnes od 21 hodin našeho času. No a dnes bude jasno až polojasno, víc mraků může být na severu a severovýchodě území, nejvyšší teploty 25 až 29 a znovu na severu a severovýchodě území bude o něco chladněji. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině. Vítku, děkujeme za zprávy. Hlásí se Adam Kořica. Přeji hezké páteční dopoledne s datem 10. července. A teď už Standa Procházka, písnička Celá škola už to ví.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Pátek, 10. červenec, přeji hezké dopoledne. Do 9:30, za malou chvíli, Václav Neckář, naše letní kino, písnička Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě, která zazněla ve filmu Pelíšky. Na Facebooku zjišťujeme, kam byste nikdy nejeli na dovolenou. Tak paní Jitka Chalupová, ta je podle mě nastavená velmi dobře. Píše, nikdy neříkej nikdy, všude je co objevovat. Pan Honza BT dodává, nikdy mě nelákaly takové ty studené země jako Norsko, Anglie, Dánsko a podobně. Tam furt jen prší, zima a zataženo. Dále koukám, že paní Danuše Vestválová by nejela do Bangladéše. Tak co vy, do jaké destinace byste nikdy nechtěli zavítat? Napište nám to na náš Facebook www.facebook.com/český. Těšíme se na vaše další komentáře a za malou chvíli letní kino a v něm Václav Neckář.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Páteční dopoledne, 10. červenec, po půl desáté, další muzikály 60. až 80. Dalibor Janda, písnička Oheň, voda, vítr. Také Hana Zagorová, ze všeho nejdřív ale Věra Špinarová, skladba Je mi líno, přeji pohodový poslech.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Do 10. hodiny do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Za malou chvíli Přízrak 7B, písnička v podání skupiny Karamel. Dnešní ranní téma bylo o muzice, vyšla nová deska legendárních Rolling Stones. Také byla řeč o tom, že ke kolegům z rádia Impuls dnes ráno zavítal zpěvák Michal Hrůza, který zahrál a zaspíval živě. No a protože nic nenahradí atmosféru koncertu, my jsme dnes ráno zjišťovali, na který hudební zážitek nikdy nezapomenete vy. Mě zajímalo, jaký koncert byl pro vás úplně nejlepší a vzpomínáte na něj nejradši. Na kterého interpreta byste šli znovu klidně hned, za kým jste kvůli koncertu cestovali nejdál a na jaký koncert se letos nejvíc těšíte?
1: Co se týče nejlepších koncertů, tak jsem si dlouhý léta myslel, že to byl Kex s Jihočeskou filharmonií na Konopišti. Nicméně potom to úplně rozbilo a předčilo, když jsme šli na Keksáky do divadla v Třeboni, když tyhle ty rokoví miláčci skrotnou jak beránci. Byl to naprosto úžasný zážitek a nejlepší jejich koncert. A nejenom jejich koncert, ale nejlepší koncert, na kterém jsem kdy byl.
2: Nejlepší koncert v životě by pro mě byl asi koncert Michael Jacksona, když tady byl tenkrát v Praze naposledy. Ale bohužel mi manžel na něj nepustil, takže jsem měla smolíka. Takže můj největší zážitek z velkého koncertu byl koncert kapely Amon Amarth v Praze. A byla to neskutečná pecka.
3: Já, když jsem starý bard, tak z party stejných kamarádů jezdíme na kapely našeho mládí, jako jsou Deep Purple, Slade, Nazareti a podobně.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn. Skonto nábytek.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Ženské wimbledonské finále bude patřit českým barvám o titul. V tenisovém Grand Slamu si to historicky poprvé rozdají dvě naše hráčky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Zápis do historie prestižního Wimbledonu je jedna věc, hromada peněz ležící na travnatém kurtu je věc druhá. Poklad pro vítězku je v přepočtu více než 102 milionů korun. Zkrátka samozřejmě nepřijde ani poražená finalistka, té na kontě přistane zhruba polovina. Nejde ale jenom o peníze, Muchová s Noskovou budou v historickém finále bojovat o sportovní nesmrtelnost a životní zápis do grandslamových dějin. Jedna z nich zítra ve Wimbledonu naváže na další české vítězky nejstaršího grandslamu. Barboru Krejčíkovou, Markétu Vondroušovou, Petru Kvitovou, Janu Novotnou a tak trochu i Martinu Navrátilovou. Česká rodačka ale v Londýně už vítězila pod americkými barvami. Zítřejší české finále tenisového Wimbledonu budeme ve vysílání podrobně sledovat. Hasičům se podařilo dostat požár ve Zlíně pod kontrolu. V noci její továrním areálu lokalizovali, dál se tedy nešíří. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího, tedy čtvrtého, na třetí. Hasební práce na místě pokračují. Podle mluvčího krajských hasičů bude při dnešním zásahu znovu pomáhat vrtulník. Při požáru se podle něj nikdo nezranil. Jeho příčina zatím není známá, stejně jako výše způsobených škod. Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár ve španělské Andaluzii. Některé z obětí našli v jejich autech. Podle agentury AFP tragická bilance této katastrofy převyšuje celkový počet obětí přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. Na likvidaci tohoto současného bylo v noci na dnešek nasazených přibližně 150 hasičů. Brněnská zoologická zahrada si připisuje velký úspěch. Vylíhla se tu dvě mláďata sovice sněžní. Jejich odchov přitom není snadný. Dva malí opeřenci přišli na svět v polovině června. Vzhledem k tomu, že jde o severský druh, chovatelé je ve vedrech chladili ledem. K tomuto druhu sov se pojí i jedna filmová zajímavost. Zahrál si totiž ve filmu Harry Potter. Filmová sova Hedvika ale byla ve skutečnosti samec, protože ti jsou téměř čistě bílí. Zatímco samice mají výrazné tmavé skvrny. No a dnes bude jasno nebo polojasno a naměříme nejčastěji mezi 25 až 29 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Odbyla 10. hodina, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké páteční dopoledne s datem 10. července a teď už Michal Prokop, skupina Framus 5, písnička Kolej Yesterday.

Petr Rezek. Právě posloucháte Český impuls na středních vlnách. No a já si vážím toho, že zde uslyšíte i moje písničky.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté letní kino a v něm Karel Gott, nahrávka Konec ptačích árií. Jedná se o melodii z filmu My ztracený holky. Také se můžeme těšit na pořad Máme Česko rádi. V něm představíme Karlovarskou rozhlednu Karla IV. Víte, ve kterém městě najdeme její předlohu? Na otázku odpovíme o půl jedenácté.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční dopoledne s datem 10. července. Naši další hudební dvojce nabídne muziku z roku 1967. Více prozradím po půl jedenácté. Teď už se ale v rámci pořadu Máme Česko rádi vydáváme na západ Čech. Naším cílem je rozhledna.
1: Máme Česko rádi.
2: Typem pro výlet dnes bude západočeská věž, která je nejstarší rozhlednou v Karlových Varech. Vyhlídka Karla IV. Nebo také Karlova vyhlídka. Něco bližšího ví a poví Mirek Tausik z Klubu českých turistů. Mirku, haló.
3: Dobrý den. No tak já si začnu tím, že jde o kopii. Je postavená podle rozhledny z německého Schleswigu. Je to krásná pseudogotická věž a pochází už z roku 1877. Takže je přesně o 100 let starší než vy.
2: Tak to díky, že jste to na mě vyzradil. Prozraďte ale raději, kam je z rozhledny vidět.
3: Tak někam přece. Výhledu se částečně brání stromy, ale i tak je slušný výhled na Karlovy Vary a při dobré viditelnosti i na Krásenský vrch tamní rozhlednou. Jediné, co musíte udělat, než se rozhlednete do krajiny, je pokořit těch 79 schodů. A na rozhlednu je neomezený přístup.
2: I pohled ze spodu na samotnou rozhlednu stojí za to. Má dva ochozy lemované cimbuřím a protože už jsem se tam vypravila, poradím, kudy tam. Vyhlídka Karla IV. Je spojená s dalším jménem, stojí na výšině Františka Josefa, kterou obtéká říčka Teplá a to je nad Grand Hotelem Pub. Vyveze vás odtud lanovka. Vystupte v mezistanici Jelení skok a vydejte se po žluté směrem k poštovnímu dvoru. Anna Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio pro radost ze života. Na řadě je teď do 11. naše páteční dopolední hudební dvojce a ta nám spojila muziku z roku 1967. K poslechu nabídnu Martu Kubišovou skladbu Nechte zvony znít a pak nás také nemine Milan Drobný píseň Máš hvězdy v očích. A touto muzikou let 60. až 80., konkrétně tedy muzikou z roku 1967, se s vámi loučí Adam Kořica. Za sebe přeji hezké a ničím nerušené páteční dopoledne. Před námi je víkend, tak pokud možno odpočiňte si. Já si s vámi zavysílám zase v pondělí po 6. hodině ranní. Budu se na každého z vás moc těšit. Vy s námi ale zůstaňte i nadále, protože po 11. už bude vysílat milý kolega Ludvík Pospíšil. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Hudební dvojice Anet.

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkné dopoledne. Počasí nese návrat letních teplot, ještě v noci a ráno podle meteorologů klesaly až k 7 stupňům. Přes den ale pod slunečnou oblohou zamíří k 25 až 29 stupňům Celsia. Chladněji zůstane jen na severu a severovýchodě republiky. Déšť podle předpovědi nehrozí. I to je důvod, proč hlavně na Moravě přetrvává sucho. A na jihu stále platí výstraha meteorologů před vznikem požárů. Doporučují proto v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu a neohdazovat cigaretové nedopalky na zem. Víkendové počasí se ponese v podobném módu. Pod převážně slunečnou oblohou budou teploty stoupat k tropické třicítce. Inflace v Česku značně zpomalila, zmírnila na 1,5% z květnových 2,1%. Oznámil to dnes Český statistický úřad, který tak potvrdil svůj předběžný odhad růstu spotřebitelských cen. Ke zmírnění inflace podle statistiků významně přispěl pokles cen pohonných hmot v poslední době po březnovém prudkém zdražení. Nejvýrazněji v červnu meziročně rostly ceny služeb, které zdražily o 4,5%. Sezóna třešní je na vrcholu, v obchodech přitom patří mezi nejdražší ovoce. Vojtěch Ptáček ze Svazu ochranářů přírody nám řekl, že je jejich sklizeň asi nejsložitější ze všech sladkých plodů.
2: Lidská práce je to nejdražší. Aby to nějakou chvilku vydrželo, musíte ručně se stopkou. Když člověk, který k tomu přijde, je schopen aspoň se naučit, že to má trhat se stopkou, tak už po něm nemůžete z důvodu BOZRP chtít, aby ještě lezl někam do výšky. Jakmile už máte jít výš, než jsou schůdky, tak už by se to zprávě mělo, že jste třeba splošit na podobných věcí.
1: Za kilo třešní můžeme dát v obchodech i necelých 200 korun. Třešňová sezóna trvá každý rok od konce května až do poloviny července. Tenisový svět se klaní Češkám. Karolína Muchová a Linda Nosková se spolu utkají ve finále nejslavnějšího Grand Slamu. Jejich semifinálové výhry sledoval přímo na centrálním kurtu ve Wimbledonu Stanislav Kučera ze zpravodajského serveru iDnes.cz.
3: Obrovské vedro a dusno i VIP hosté v královské lóži se obývali vějíři. Diváci napjatě sledovali každý míč, dokonce zapomněli i na šampaňské, které jinak s oblibou při zápasech otevírají. Tak to včera vypadalo na Wimbledonském centru kurtu. Karolína Muchová a Linda Nosková se tam postarali o unikátní počin, díky nim bude mít nejslavnější turnaj na světě ve finále české derby. Hrát se bude už zítra od 5 odpoledne českého času, už teď je ale jisté, že Wimbledon bude mít po třetí za poslední 4 roky českou šampionku. Přímo z Wimbledonu Stanislav Kučera, iDnes.cz.
1: A dnes bude jasno až polojasno, na severovýchodě území se můžou objevit mraky a výjimečně i přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 29, na severovýchodě území naměří kolem 23 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 11. hodině, krásné páteční dopoledne přeje Ludvík Pospíšil a spolu se mnou taky Michal David.

0: prázdninový program Českého Impulzu. Za chvíli hrajeme 2 roky prázdnin ze seriálu Chlapci a chlapy. Tuhle písničku naspívala Iveta Bartošová a my si zahrajeme v našem letním kině. A taky pro vás máme Vladimíra Menšíka, ten zavzpomíná na první roky na Brněnské jamu. Tam to bylo určitě velké nadšení a taky spousta legrácek, která se k tomu začátku vždycky váže. Tak jak to vypadalo ve skutečnosti, tu si můžeme poslechnout ve 16:45 tady na Českém Impulzu. Od 16:00 vysíláme Scénky a vtipy s Alexandrem Hemalou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A sekobianko nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland, z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší. Všude je fajn.
6: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

českém Impulsu.

0: Rádio Český impuls, rádio pro radost ze života. Páteční dopoledne, 10. červenec, po půl desáté, další muzikály 60. až 80. Dalibor Janda, písnička Oheň, voda, vítr. Také Hana Zagorová, ze všeho nejdřív ale Věra Špinarová, skladba Je mi líno, přeji pohodový poslech.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: jen si načne říct.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Páteční program Českého impulzu, za chvíli pravé poledne a naše zprávy. No a právě teď Petr Janda sáhne do klobouku a vytáhne písničku z naší impulzovic krabičky. Tentokrát je to Miki Volek, Já ti píšu Sally.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Jo, Miki Volek to byl velký rock'n'rollový zpěvák. Vším, včetně způsobu života. Bohužel se po něm zachovalo strašně málo nahrávek. Když točil Já ti píšu Sally, což je česká verze hitu Long Tall Sally, byl na tom se zdravím velmi špatně. Určitě to dělal mnohem lépe v angličtině, ale je to aspoň nějaká vzpomínka na opravdu výjimečnou postavu českého rock'n'rollu.
7: Já ti píšu Sally, pár se...

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Dobré poledne. Hasiči dohašují požár v Ostravě. Plameny v místním supermarketu krotily celou noc. Na jejich likvidaci se podílelo 11 jednotek. V době vzniku požáru v objektu nebyli žádní lidé. V budově obchodního centra byl ale také obchod s chovatelskými potřebami a drobnými zvířaty jako rybičky, ptáci, králíci a morčata. Ty se zachránit nepodařilo. Při zásahu se také zranil profesionální hasič. Oheň už je od rána pod kontrolou. Na řidiče na pražské magistrále dohlíží policisté. Týdenní výluka metra na lince C provází v centru metropole komplikace. Náhradní autobusy XC nabírají až 20-minutová zpoždění. Přeplněné vozy popojíždějí v kolonách kvůli řidičům aut, kteří nerespektují vyhrazené buspruhy. Vedení města proto požádalo policii, aby na kritická místa poslala hlídky. Od soboty metro začne opět jezdit v celé délce trasy C, ale hned od pondělí na magistrále startují dopravní omezení kvůli opravě stropní desky nádražní haly, nad kterou magistrála vede. Tentokrát se zúžení magistrály dotkne zejména řidičů aut. V Česku se včera chvěla země. Seismické stanice zaznamenaly otřes o síle asi 1,8 stupně. Jeho přesnou sílu a lokaci věci teprve přesným měřením vyhodnotí a určí. Podle ředitele Geofyzikálního ústavu Akademie věd Špičáka se už ozvali i lidé, kteří ho zaznamenali. Dosud nejsilnější zemětřesení naměřené v Česku je podle něj z prosince 1985, kdy u obce Nový Kostel na Chebsku dosáhlo 4,6 stupně. Fotbalový šampionát má prvního semifinalistu. Mezi čtyři nejlepší týmy se probojovala Francie. Ve čtvrtfinále mistrovství světa porazila Maroko 2-0. Obhájci stříbra rozhodli v druhém poločase. Nejprve Kylian Mbappé napravil zahozenou penaltu z první půle a otevřel skóre. Pojistku následně přidal Dembélé. V úterním semifinále narazí Francouzi buď na úřadující mistry Evropy Španěly nebo Belgičany, kteří hrají dnes. Oslavy postupu do semifinále mají ale ve Francii smutnou dohru. Na severu země při nich zemřela 17-letá dívka. V koloně vylezla na korbu nákladního auta. Když vyjelo na kruhový objezd, spadla a vůz ji následně přejel. Záchranářům se ji už nepodařilo oživit. A na závěr zpráv se ještě podíváme. Na počasí bude jasno až polojasno, během dne zejména na severovýchodě území víc mraků a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty nejčastěji mezi 25 až 29 stupni. Krásný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 3 minuty po 12. hodině, za námi jsou ty nejobědovější zprávy. No a před námi La Bamba, Josef Laufer. Já jsem Vít Pospíšil a přeju krásný pátek.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Láska z pasáží a skupina Turbo a za chvíli písnička z filmu Hříchy pro Pátora Noxe. Bude nám zpívat Zlata Adamovská a bude to písnička Queen Elizabeth. No a co dnes večer dává televize? Takhle v pátek večer můžeme u obrazovky klidně zůstat o chvíli déle. Pár tipů nám dá Saša Hemala, bude to v 12:30 na Českém Impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Tady je Český impuls, pátek 10. července. Dnes slaví svátek Libuše. Za chvíli hrajeme Ivetu Bartošovou, Michala Davida a Radovánky hned po televizních tipech.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Jaké to byly asi na naší matičce zemi časy, kdy se zde proháněli dinosauři. Naštěstí mají filmaři dostatek fantazie, aby nám tu iluzi nabídli. Tentokrát v animované podobě ve snímku Putování s dinosaury. Hrdinou je nejmladší ze sourozenců, co se musí vyrovnávat se svými staršími bratry, nevyzpytatelným světem kolem sebe a se zuřivými a hladovými predátory. Držet palce mu můžete ve 20 hodin, kdy na Nova Cinema začíná animáč Putování s dinosaury. Obrazně řečeno, takovým dinosaurem francouzského filmu byl dozajista Alain Delon, se kterým můžete prožít na ČT2 celý dnešní večer při sledování dvou filmů. V tom prvním s názvem Kdo nastaví kůži si zahrál policistu, který jako soukromý detektiv bojuje sám proti gangstrům, a to od 20. hodiny. No a poté v thrilleru Osudový kruh se převlékne za chlápka, co se právě vrací z vězení, a zjišťuje, že jeho žena žije s jeho parťákem. Tady bude pomsta na ostří nože. Osudový kruh 21.50, též ČT2. Ale pro osvěžení letního večera můžete dát i troškovi Babovřesky, kde se vše bude točit kolem lukrativních pozemků. Babovřesky 2020, Televize Nova. Přeji hezký, veselý páteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na Českém impulzu právě dohrála skupina Katapult, za chvíli 13. hodina zprávy, no a ještě předtím stihneme dvě písničky o vině v naší hudební dvojici. Našli jsme Ladislava Vodičku, písničku Vinen, no a potom následuje písnička Hany Hegerové Podměšilý host. Jestli si to dobře vybavuju, tak tam zpívá paní Hana Jsem vina v plném rozsahu. Takže dvě písničky o vině právě teď na Českém impulzu.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
6: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A sekobianko nebo rosáto 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hudební dvojice
9: Aneb, co mají písničky společného?

0: jsem spáchal hřích, jen tím, že mám tě rád, jsem spáchal hřích.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Ty nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkný den. Hasiči budou ve Zlíně v pohotovosti celý víkend. Požár výškové budovy v továrním areálu v centru města se už dál nešíří. Pokračují ale hasební práce, které omezují pohyb ve Zlíně. Podle odhadu zlínské radnice bude zásah u 34. výškové budovy trvat až do pondělí. V okolí je proto zásadně omezená doprava i pohyb lidí. Auta musí počítat s komplikacemi také v ulici Nábřežní, kde hasiči zajišťují odběr vody. Město bude dál o rozsáhlém požáru informovat na svém webu a sociálních sítích. V tuto chvíli stále platí doporučení nevětrat, pokud ucítíte zápach. Stav ovzduší už včera prověřovala chemická laboratoř. Nebezpečnou zvýšenou koncentraci škodlivin nenaměřila. Hasiči v noci požár ve zlínském továrním areálu lokalizovali, na třetí snížili stupeň požárního poplachu. Mezitím probíhá sčítání škod. O zboží v řádu 100 milionů přišly firmy Vasky a Alpin Pro. Příčina požáru zatím není jasná. Ovocnáři přijdou o majlant. Úroda kvůli silným mrazům letos meziročně klesne o polovinu na zhruba 68 tisíc tun. Podle Ovocnářské unie to znamená ztrátu na tržbách asi miliardu korun. Z dlouhodobého pohledu by mělo jít o druhou nejnižší sklizeň za posledních 100 let. Šéf Ovocnářské unie Martin Ludvík říká, že počasí nejvíc dopadlo na úrodu jablek,
2: které ty mrazy skutečně postihly velmi citelně, a naprostá většina těch škod právě jde za zničenou úrodou jablek. Trošku pozitivnější čísla za republiku ten odhad ukazuje například u švestek, u rybízu nebo třeba i u višní.
1: Ovocnáři věří ve finanční kompenzace od Evropské unie nebo státu, podobně jako před 2 lety, kdy úroda těsně přesáhla 48 tisíc tun. Běžná roční sklizeň je v Česku zhruba trojnásobná. V pražských ubytovnách a hotelech vystrkuje růžky legionela. Pražští hygienici loni udělali 43 neohlášených kontrol, které se na tuto bakterii v ubytovacích zařízeních v teplé vodě zaměřily. Nevyhovujících bylo 25 vzorků. Hygienici doporučují po návratu z dovolené teplou vodu nejprve odpustit. Pokud voda totiž stojí a neprotéká, má legionela ideální podmínky pro množení. Totéž platí i po odstávce teplé vody. Podvodníci obrali manžele z Rychnovska o skoro 8 milionů korun. Slibovali jim výhodné investice do ropy nebo do zlata. Skoro 5 milionů z celkové částky předali poškození různým kurýrům osobně v hotovosti. Policejní mluvčí agentuře ČTK sdělila, že pátrání po pachatelích pokračuje. V případě dopadení a odsouzení jim hrozí až 8 let vězení. Policie v souvislosti s případem znovu upozornila, aby lidé byli při nakládání s penězi na internetu maximálně obezřetní a nevěřili slibům rychlého zisku bez rizika. Dnes má většinou na obloze převládat sluníčko. Na severovýchodě území budou mraky a výjimečně přehánky. Naměříme do 29 stupňů. Na severovýchodě území bude o něco chladněji, naměříme kolem 23. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Lenka Filipová, Až to budem mít, tak to je první písnička, kterou hraju po 13. hodině. Jsem Ludvík Pospíšil, dobré odpoledne.
4: Kup mi den,

0: Tolik copánky Jany Kratochvílové v programu Českého impulzu. Jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. No a za chvíli navíc promítáme písničku z našeho letního kina Ivana Mládka, Iva Pešáka a budou to Prachovské skály. No a taky se vydáme do světa. Jirka Kolbaba jel po řece, kde mu ryby sami skákaly do lodě. Která řeka to je, tak to nám prozradí. Bude to v půl druhé na Českém impulzu.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Výzkum právě pokračuje, výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

jako dlouhý

0: Hrajeme české písničky celý den. A taky pokračujeme v africkém putování, vydáváme se k vodě.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Jirko, ty už si při svém putování světem sjel, dalo by se říct, řadu řek, řadu světových veletoků. Řeka Niger v Africe patří mezi ně. Čím tě oslovila?
3: No tak především je to největší řeka západní Afriky, je to řeka nesmírně bohatá na život okolo ní a také na život v ní, protože tady žije 200 druhů ryb třeba a žije tady mnoho různých etnik a kultur, které žijí na pobřeží. Já jsem naskočil na řeku Niger v Mopti, tam je soutok řeky Bani a Nigeru, tam jsem si najal takovou pinasu, což je malá lodička, která je zastřešená takovým zvláštním způsobem a společně s rybáři místními jsem vyrazil. Ti lodivodi, ti jsou většinou z kmene Bozo. A jezdil jsem po řekách, velice rozvětvených takových meandrech, jezdil jsem po jezerech, mezi hrochy, spal jsem na břehu těch řek a absolvoval jsem takovou třídenní fantastickou, romantickou, dobrodružnou cestu, která vedla do Timbuktu, což znamená přes 1000 kilometrů daleko.
2: Byl jsi svědkem třeba nějakých úlovků?
3: No pochopitelně, představ si, to bude možná posluchače velmi zajímat, nejenom, že ti moji lodivodi chytali ryby, anebo kupovali ryby od lidí, kteří k nám přirazili svoji lodičku, ať už motorovou, nebo jenom takhle bydli odstrkovanou. Ale představ si, že ty ryby některé skákaly sami do té lodě. Celkem 3 ryby a veliké, kolem 30-40 cm, nám skočily do lodě a hned to ti místní lodivodi upekli. Takže skutečně ty ryby se tam sami chytají velmi dobře a kdykoliv, kdokoliv nahodil, tak to okamžitě bralo. Tam skutečně ta řeka je velmi bohatá na ryby a myslím si, že by si tam možná i evropský rybář užil.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je páteční program Českého impulzu na dosah 14. hodina a naše zprávy. No a právě teď pro vás máme dvě písničky, které mají okno. Skupina Olympic, Okno mé lásky a potom Valdemar Matuška, Jiří Suchý a Kočka na okně. Je to hudební dvojice, může začít.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Hudební dvojice a neb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu. A štangli salámu. Půl tuctu kapesníků. Na bůh ví kolik dnů. Budeš feš. Uneseš. Všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkný den. Rozsáhlý požár budovy ve Zlíně policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí za ní 5 let vězení. Víc řekneme ve zprávách za hodinu. Meteorologové rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požáru. Nově platí kromě Jihomoravského kraje i v části okolních regionů. Důvodem je dlouhotrvající sucho. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Ten původně vyhlásil v úterý výstrahu před požáry pro většinu území Jihomoravského kraje. Teď už platí pro celý Jihomoravský kraj, východní okraj Vysočiny a Pardubického kraje, jižní polovinu Olomouckého kraje a východ Zlínského kraje, a to do odvolání. Česko posílá do Francie vrtulník. Má pomoci hasit rozsáhlé lesní požáry na jihu země. Vrtulník Black Hawk soukromého provozovatele unese velkokapacitní bambivak o objemu skoro 3,5 tisíce litrů. Dopoledne odstartoval z letiště Přerov. Do Francie by měl dorazit ve večerních hodinách. Hasiči to uvedli na síti X. Francii sužuje další vlna veder, už třetí za méně než 2 měsíce. Tenisový svět žasne nad Češkami. Wimbledon bude mít po třetí ze 4 sezon českou vítězku. Na Barboru Krejčíkovou a Markétu Vondroušovou naváže Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Dvě naše tenistky si proti sobě zahrají finále některého z Grand Slamů vůbec poprvé v historii. Na úspěchy tuzemského ženského tenisu padají ve Wimbledonu často otázky. Odpověď hledala Karolína Muchová.
2: We have great history of Czech tennis.
3: Máme skvělou historii našeho tenisu. Už jenom to, že nás je tolik. Když jsem byla mladší, dívala jsem se s obdivem k holkám, které byly třeba o 5 let starší. To mi dávalo sílu a víru, že to zvládnu stejně dobře. U mě to tak fungovalo. Je fajn, že jsme z tak malé země a máme tolik dobrých hráčů.
1: Finále ženského Wimbledonu začíná zítra v All England Clubu v 17 hodin. Zítra má převládat hlavně sluníčko, naměříme maximálně mezi 25 a 29 stupni. Na severovýchodě území bude kolem 23. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 14. hodině, je na snídaní trochu pozdě, ale proč ne? Jiří Korn bude zpívat Té, co snídá. Já jsem Jiří Pospíšil, hezké odpoledne.

0: Vítě Vávra dospíval na českém Impulzu, Karel Gott bude zpívat za okamžik z našeho letního kina. Tentokrát to bude písnička z filmové Popelky, Kde pak ty ptáčku hnízdo máš. Taky vám představíme Karlovarskou rozhlednu Karla IV. Víte, ve kterém městě najdeme její předlohu? Tak to já se nechávám podat a rád si počkám na odpověď. Hana Kracíková nám ji nabídne přesně v 14:30 na českém Impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Za chvíli po půl třetí mě vyšla hvězda Supernova. To je písnička Marie Rotrové. Předtím míříme na západ Čech. Naším cílem je rozhledna.
1: Máme Česko rádi.
2: Typem pro výlet dnes bude západočeská věž, která je nejstarší rozhlednou v Karlových Varech. Vyhlídka Karla IV. Nebo také Karlova vyhlídka. Něco bližšího ví a poví Mirek Tausik z klubu českých turistů. Mirku, haló.
3: Dobrý den. No tak já si začnu tím, že jde o kopii. Je postavená podle rozhledny z německého Schleswigu. Je to krásná pseudogotická věž a pochází už z roku 1877. Takže je přesně o 100 let starší než vy.
2: Tak to díky, že jste to na mě vyzradil. Prozraďte ale raději, kam je z rozhledny vidět.
3: Tak někam přece. Výhledu sice částečně brání stromy, ale i tak je slušný výhled na Karlovy Vary a při dobré viditelnosti i na Krásenský vrch tamní rozhlednou. Jediné, co musíte udělat, než se rozhlednete do krajiny, je pokořit těch 79 schodů. A na rozhlednu je neomezený přístup.
2: I pohled ze spodu na samotnou rozhlednu stojí za to. Má dva ochozy lemované cimbuřím a protože už jsem se tam vypravila, poradím, kudy tam. Vyhlídka Karla IV. Je spojená s dalším jménem, stojí na výšině Františka Josefa, kterou obtéká říčka Teplá, a to je nad Grand Hotelem Pub. Vyveze vás odtud lanovka. Vystupte v mezistanici Jelení skok a vydejte se po žluté směrem k poštovnímu dvoru. Anna Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tam, kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá. Takhle skončí, kdo se spokojí s péčí ženy v tomhle pokoji. Kdo mě zná, ten řekl by, to je ten.

to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec stává?

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Páteční program Českého impulzu slibuje za pár minut zprávy ve tři. No a právě teď bude zpívat Helena Vondráčková z Impulzovic krabičky. Petra Janů pro nás vybrala nahrávku Dvě malá křídla tu nejsou.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
11: Dvě malá křídla to nejsou, patří mezi nejoblíbenější skladby 70. let. V originále ji zpívala soulová hvězda Roberta Fleck. Občas narazím na otázku, proč se točilo tolik převzatých verzí. Těchto důvodů bylo hodně a nebyl to jen tlak tehdejších kulturních orgánů, ale i tradice. Cizí hity textovali i Voskovec s Verichem a básnici Nezval a Kajnár. Možná hrálo roli i to, že anglicky skoro nikdo v téhle zemi neuměl. A tak bylo co textovat. Dost často byly české texty mnohem lepší než originál, dokonale, ale opravdu mistrovsky to uměl například Zdeněk Borovec, který napsal text i ke dvěma křídlům.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Pěkné odpoledne. Kolem rozsáhlého požáru ve Zlíně se začínají vznášet slova trestný čin. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Kvůli požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu tak případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení. Celková škoda způsobená požárem prozatím vyčíslená není. V dnešní tiskové zprávě to uvedla policejní mluvčí. Budova hoří od včerejška. Hasiči požár nadále likvidují. Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost uzavřené. Zákaz vstupu je vymezený páskami. Stavební revoluce je o krok blíž. Sněmovna dnes přijala sledovanou novelu stavebního zákona, která má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Loni v prosinci novelu předložili představitelé vládní koalice v čele s premiérem Andrejem Babišem. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze současných úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jediným razítkem. Teď musí předlohu posoudit Senát. Na Tachovsku dnes došlo k úmrtí v jedné z firem. Zemřela žena, kterou srazil vysokozdvižný vozík. Policie se případem zabývá. Její mluvčí to řekla agentuře ČTK. Dechová zkouška na alkohol byla u 60letého řidiče vozíku negativní. Přesnou příčinu ženiny smrti určí soudní pitva. Tenisový svět se klaní Češkám. Karolína Muchová a Linda Nosková se spolu utkají ve finále nejslavnějšího Grand Slamu. Jejich semifinálové výhry sledoval přímo na centrálním kurtu ve Wimbledonu Stanislav Kučera ze zpravodajského serveru iDnes.cz.
2: Obrovské vedro a dusno i VIP hosté v královské lóži se obývali vějíři. Diváci napjatě sledovali každý míč, dokonce zapomněli i na šampaňské, které jinak s oblibou při zápasech otevírají. Tak to včera vypadalo na Wimbledonském centru kurtu. Karolína Muchová a Linda Nosková se tam postarali o unikátní počin, díky nim bude mít nejslavnější turnaj na světě ve finále české derby. Hrát se bude už zítra od 5 odpoledne českého času, už teď je ale jisté, že Wimbledon bude mít po třetí za poslední 4 roky českou šampionku.
1: Sluníčko zítra doplní mrak jen přechodně. Nejvyšší teploty budou mezi 25 a 29 stupni. Na severovýchodě území má být okolo 23. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Po 15. hodině pokračuje naše páteční plavba éterem. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju hezké odpoledne a zpívá Lenka Filipová a Karel Zich.

0: Sen můj a Lízin, tak se jmenuje písnička Petra Kotváda a Standy Hloška. Za chvíli už budeme hrát pohádkovou písničku v našem letním kině, zpívat bude Dana Vávrová, Jiří Procházka a jmenuje se Zavolejte stráže. No a co nás čeká dnes po 16. hodině? Tradičně scénky a vtipy, každý ví, ale k tomu především Vladimír Menšík zavzpomíná na první roky na brněnské JAMU. Pana Vladimíra uslyšíme přesně za hodinu tady na Českém impulzu.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Trafíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český Impuls, jediní hrajeme české písničky celý den. Chtělo by se říct konečně pátek, i když v případě prázdnin to volání po víkendu zas nebývá až tak silné. Hned po čtvrté budeme hrát Janu Bartošovou písničku Pojďte se zbláznit. No a za pár minut v hudební dvojici uděláme malý výlet do roku 1967.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

Co by jsem ti pletl včera ještě, najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště, stávej, už bude den.

0: Krásné, skoro víkendové odpoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. No, za chvíli už tomu tak nebude. Saša Hemala připraven, s ním scénky a vtipy. No a já mám pro vás ještě hudební dvojici, tentokrát dvě nahrávky z roku 1967. Zpívat nám bude Marta Kubišová, Nechte zvony znít, a potom k mikrofonu nastoupí Milan Drobný, Máš hvězdy v očích. Ode mě všechno, zítra po 11. Naslyšenou.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude je fajn.
8: Hudební dvojice
9: a Aneb.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
3: Pěkné odpoledne. Víkendové cestovatele zítra čeká na benzínkách nemilé překvapení. Cenový strop na pohonné hmoty určovaný státem dá znovu prostor pro zdražení. Benzín oproti dnešku podraží mírně o 16 haléřů na 41 korun 86 haléřů za litr. Naproti tomu výrazné stoupání čeká cenu nafty. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 38 korun 79 haléřů. To je o 57 haléřů víc než dnes. Ceny budou platit pro víkend i pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Ceny paliv rostou už od minulého týdne. V posledních dnech začalo zdražování zrychlovat. Vláda minulý týden regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Hasiči si po 15 hodinách mohou trochu oddechnout. Požár obchodního centra v ostravské městské části Bělský les, který vypukl včera večer, už kompletně zlikvidovali. U požáru zasahovalo 11 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Událost si vyžádala vyhlášení druhého ze 4 stupňů požárního poplachu. Při zásahu se lehce zranil profesionální hasič. Sezóna třešní je na vrcholu. V obchodech přitom patří mezi nejdražší ovoce. Vojtěch Ptáček ze Svazu ochránců přírody nám řekl, že je jejich sklizeň asi nejsložitější ze všech sladkých plodů.
4: Lidská práce je to nejdražší. Aby to nějakou chvilku vydrželo, musíte ručně se stopkou. Když člověk, který k tomu přijde, je schopen aspoň se naučit, že to má trhat se stopkou, tak už po něm nemůžete z důvodu BOZP jít, aby je lezl někam do výšky. Jakmile už máte jít výš, než jsou schůdky, tak už by se to správně mělo, že jste třeba splošit na podobných věcí, což se vám nevyplatí.
3: Za kilo třešní můžeme dát v obchodech i necelých 200 korun. Třešňová sezóna trvá každý rok od konce května až do poloviny července. Šance na sklizeň plodů je teď především ve vyšší nadmořských výškách. Děsivá nehoda se odehrála na palubě letounu společnosti Ryanair. Jeden muž utrpěl zranění po startu z Řecka, když se letadlu rozbilo okénko. Cestujícího na nejbližším sedadle totiž tlak vtáhl do okénka, ve kterém mu uvízla hlava. Letadlo poté muselo kroužit nad letištěm v Soluni, dokud nespálilo palivo a později bezpečně přistálo. Podle médií převezli zraněného cestujícího do nemocnice. Zatím není jasné, jak vážná jeho zranění jsou. Zítřek má být slunečný, mraky se objeví přechodně. Naměříme do 29 stupňů, na severovýchodě území má být chladněji jen kolem 23. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
5: Přeji hezké páteční odpoledne, přátelé. Je to neuvěřitelné, ale dnes už máme 10. července, čili se dá říci, že první třetina toho prvního prázdninového měsíce se už pomalu chýlí ke svému závěru. Utíká to neuvěřitelným tempem, především pak, když máme volno a nemusíme se zabývat prací. Nicméně já pevně věřím, že následující dvouhodinka by vám mohla udělat radost, protože máme připraveno vyprávění třeba Vladimíra Menšíka anebo Miloslava Šimka a Jirky Grossmana. Ale začneme Daliborem Jandou a jeho písničkou Snad jsem si jí měl všímat víc. Tak pojďme na to.

0: jdeme dál, přátelé, teď postoupíme do jihomoravské metropole, do Brna, kde sídlí Janáčkova akademie muzických umění. No a jedním z prvních absolventů tohoto studia byl i herec Vladimír Menšík. A on se vrátí k tomu, s jakou láskou chodil do těchto školních škamen.
1: Ta škola byla ustavena a neměla nic. Neměla budovu, neměla skripta, neměla studijní jeviště, neměla kolej. A to všechno, říkám, nadšením a neustálou snahou a trpělivostí se podařilo získat. Budovu tím, že jsme již majzli základní devítileté škole, zatímco byli na škole v přírodě. Nikde jsme to nehlásili, takže nám ještě 3 roky tam chodili zdarma svačinky pro děti a my jsme je baštili. Díky nesmírné obětavosti doktora Karla Bundálka, takového dobrého ducha celé té školy, jsme brzo měli i skripta, podle kterých jsme se mohli učit, mohli jsme studovat. Vybudovali jsme 2 divadla, jedno v aule, jedno v Martě na Pískách, to byl dřív taneční sál. Když ovšem předtím musím přiznat, při vší skromnosti jsme jedno divadlo zapálili na výstavišti nešťastnou náhodou, ale stejně nás odtud vyhodili. No. Už jediný problém byla kolej. Většina studentů byla přespolních a nikam nás nechtěli. Proto nám přišlo ohromně vhod rozhodnutí, myslím, ministerstva vnitra, anebo vlády, kterým s okamžitou platností rušili hodinový hotely. Trochu necitlivě teda, protože mohli udělat z těch hodinových, půlhodinových, 10 minutových, aby si ti... konzumenti mohli odvyknout, no. Ale nám to přišlo vhod v Kopečné ulici za městskýma lázněma, zrušili hodinový hotel a udělali nám z něj kolej. Chyba byla, že to těm dámám neřekli. Ty nám tam furt lezli. My jsme nevěděli, kam dřív skočit, to nemáte představu. A nakonec výsledky jsme měli potom slušný. Říkám, nová vysoká škola. To si taky vzpomínám, že my jsme šli poprvé jako jamáci do průvodu na 1. máje a byli jsme celý nafrněný. Aby nás všichni viděli, že to jsme my, ti noví vysokoškoláci z té nově ustavené vysoké školy. My jsme se rvali o transparent. To se málo kde vidí, tohle. Všichni viděli, že to jamu, to jsme my, jenže lidi to četli jako džemu a volali, ať žijou naše marmeládovny. Takže s tím jsme nepochodili.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dalšími hosty našeho zábavného pořadu Smějeme se budou Karel Zich a Petra Zámečníková, kteří nám zaspívají píseň s názvem Šťastná ústa. To proto, že se na Českém impulzu rádi vracíme ke známým písničkám 60., 70. a 80. let.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spánek, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zítra by 88. narozeniny oslavil Jiří Krampol, skvělý herec a bavič, který téměř žádný týden nechybí v našem zábavném pořadu Smějeme se. Je to rok, co nás opustil, a myslím si, že ještě dlouho budeme na jeho humorné vyprávění vzpomínat a budeme si ho rádi i ve filmech připomínat. Tak Jiří, ať se ti v tom hereckém nebi daří a tentokrát se nám představíš jako přeborník ve sportu, který se jmenuje Gum Game Pliving, po boku svého kamaráda Miloslava Šimka. Tak pojďme na to.
1: Tak mi dovolte, abych vám představil vynikajícího sportovce. Je to reprezentant u nás dosud málo známého sportu, Gum Game Plivingu, tedy plivání žvíkací gumy na dálku. Ano, je to přímo neplivající kapitán, inženýr Václav Keňoš. Dobrý večer, Václave. Václave, jak dlouho už závodně pliveš?
2: No, asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok. Ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem s aktivní činností musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Evina Fili, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naší elitu.
1: No jistě, budeme ti držet palce, Václav, ale řekni nám, jak vlastně k tému zranění došlo?
2: No asi takhle. Při přípravě přeboru v Příbrami jsem přetáhl nápsah.
1: Počkej, tomu vůbec nerozumím.
2: No, že při přípravě přeboru v Příbrami jsem přetáhl nápsah a jazyk doletl dál než guma.
1: No, tak teď tomu rozumím. Hlavně, že se jazyk našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi mužským pliváním a ženským pliváním?
2: No asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapována. Protože když stojí za odplivovací čajou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
1: Aha. Na Václave, co se stane, když přeci jenom taková vyspělejší soudružka přečuhuje?
2: No, když taková vyspělejší soudružka přečuhuje, tak rozhodčí soudružku zatlačují.
1: A soudružka?
2: Přečuhuje.
1: Ano. A rozhodčí zase zatlačují. Ano. Chápu, dělají to rádi, proč ne, je to zadarmo. Václave, ty jsi nám nečekaně v minulém roce na mistrovství světa vyplivil stříbro, že? No ne, Václave, skromno stranou, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
2: Vlastně takhle, proplivat se mezi světovou elitu je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec Vejky Plivuja, je skutečně světová jednička.
1: A či myslíš, že je to způsobeno?
2: Tak já bych řekl, jednak tím, že Plivuja žije v zemi věčného ledu, takže má možnost plivat prakticky na všechno, ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
1: Jak šťastně?
2: No, jako lauf.
1: Myslíš jako hlaveň?
2: No.
1: A dá se nějak tento přirozený náskok Plivuji dohonit?
2: No já bych řekl, že dá. Já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na 2, někdy na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto.
1: A to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je pro borce Gum Game Plivingu vůbec nejdůležitější?
2: Bezvětří a dobrá guma.
1: Tak bezvětří jistě máme, ale s kvalitní gumou budou někdy trošku drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
2: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo.
1: Náhradní střelivo, asi kvůli úspoře, že?
2: No asi takhle, ano.

0: Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
1: Tak zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Šípky, trnky, bukvice, ale nakonec vítězily kozí bobky.
0: To je trošku překvapení, to je dokonce šokující. Co tomu říkali závodníci, nereptali?
1: No nejprve mektali, ale po schůzi pochopili situaci, bobky odhlasovali a trénují s nimi rádi.
0: Děkuji ti za rozhovor.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. Ptáš se mraku, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
3: je fajn. Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Pěkný den. Odborná komise se vyjádřila ke kauze defibrilátorů. Má za to, že fakultní nemocnice Olomouc některým pacientům defibrilátory implantovala bez toho, že by splňovali všechna kritéria. Případem se zabývá policie. Se včerejším zemětřesením bylo všechno jinak. Otřes země v Česku zaznamenaly včera večer seismické stanice v tuzemsku i v Evropě. Ukázalo se ale, že ho nezpůsobilo zemětřesení, ale běžný průmyslový odpal u Berouna ve velkolomu Čertovy schody. Uvedl to dnes v tiskové zprávě Geofyzikální ústav Akademie věd. Původní zprávy ze zahraničí přitom hovořily o silném zemětřesení o síle 5,5 stupně s epicentrem na Rokycansku. Informace vycházely z údajů německého seismologického centra. V Karlových Varech září další hvězda. Do dějiště Mezinárodního filmového festivalu přijel americký herec Kevin Bacon s manželkou a dětmi. Společně dnes večer uvedou snímek rodinný film, který Bacon s manželkou režírovali a celá rodina si v něm zahrála. Podle informací agentury ČTK přijeli do Varů z návštěvy Prahy a poctivě se podepsali zhruba 5 desítkám čekajících fanoušků, s některými se i vyfotili. Účast Kevina Bacona na Karlovarském festivalu jeho organizátoři předem neavizovali. K nejvýraznějším Baconovým rolím patří Padouch ve vodáckém thrilleru Divoká řeka nebo jeden ze 3 členů posádky Apollo 13 ve stejnojmenném snímku s Tomem Hanksem. Český tenis připravuje místo pro další wimbledonskou trofej. Vítězství na prestižním grandslamu se dočká buď Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Obě hráčky se už teď staly součástí tenisové historie. Je to vůbec poprvé, kdy se česká vlajka objeví u obou finalistek grandslamu. Jedna z nich se zařadí po bok dalších našich vítězek Wimbledonu Novotné, Kvitové, Vondroušové a Krejčíkové. Linda Nosková za těmito úspěchy vidí něco společného.
2: Řekla bych, že jsme všichni v Česku vychovaní stejným tenisovým způsobem. Jsme podle mě velmi kreativní, takže tráva nám umožňuje využít jakoukoliv stránku tenisu a je to vidět.
1: Kromě zápisu do historie tenisu budou Muchová a Nosková bojovat o pořádný balík peněz. Vítězka si odnese přes 100 milionů korun, poražená dostane zhruba polovinu. České wimbledonské derby začíná zítra v 17 hodin. Zítra bude obloha slunečná, během dne se přechodně objeví mraky. Naměříme do 29 stupňů. Na severovýchodě území má být chladněji kolem 23. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Tak to je, přátelé, opravdu pravdivý povzdech Petry Janů a Petra Jandy. Není nám už 17, bohužel je to tak. No a což takhle dát si špenát, to už je jeden z hitů Jiřího Schellingera. Ano, začíná 2. hodinka našeho zábavného pořadu Smějeme se.

0: Tady je Český impuls, který vysílá na středních vlnách AM 981 kHz a kde nabízíme vzpomínkové písničky, tedy písně Věčně zelené a také humor.
1: Jestli pak jste, kolegyně, četla román Na dvoře ve Vodském?
2: No.
1: Jo?
2: No, nečetla.
1: Já jsem si to myslel. Tak já vám ho přečtu.
2: Teď tady? No, vy jste se pomát.
1: Hele, kolegyně, ruku na srdce. Že vy nemáte ráda Jiráska?
2: Kterýho Jiráska?
1: Kterýho Jiráska? No, klasika autora téhož. No, přeci Jiráska Alojze, co má v Praze most a náměstí. Dědečka zdejší paní ředitelky.
2: Jo, Jirásek, no. Že mě to hned nenapadlo, no samozřejmě, Jirásek, naší zdejší paní ředitelky, no, toho já přímo zbožňuju, no. To čtěte.
1: Alois Jirásek, no. Na dvoře ve Vodském, v jizbě pana učitele Podhájského.
2: Snad Podskálského.
1: Ne, Podhájského, prosím, Jirásek napsal Podhájského. V jizbě pana učitele Podhájského...
2: Jste říkal.
1: Když mě přerušíte, tak musím začít větu od začátku, kvůli souvislosti, že jo, to dá rozum. V jizbě pana učitele Podskalského...
2: No vidíte, a prvé jste říkal Podhájského.
1: No, protože mě blbnete. Podhájského samozřejmě. Alois Jirásek. Na dvoře.
2: Ve Vodském.
1: Ve Vodském. V jizbě pana učitele Podhájského...
2: Jsme v té jizbě hezky dlouho, víte?
1: Jestli nebudete stichat, tak se z té jizby vůbec nedostane. V jizbě pana učitele Podhájského bylo...
2: Jo, teď mě tak napadlo. Ono se to asi odehrává na vesnici, ne? No ne, když je řeč o jizbě, že jo? A on ten pan Podhájský zřejmě učil na jednotřídce, tedy na té vesnici.
1: Podívejte, kolegyně, ta kniha má 480 stran. A vy jste mě nenechala ještě dočíst první řádku. Ne, vám se nedá přečítat, klasika. To vyloučeno. A já to myslel dobře. Já jsem chtěl vám i ostatním rozšířit, jak si... A zejména vám prohloubit kulturní tenhle
2: rozhled. No, víte co, půjčte mi to domů a já se tam budu prohlubovat sama.
1: Mě ani nenapadne, paní. Vy jednak nevracíte knížky. A tady tam má antikvární cenu, jo. A jednak já jsem s kultivací vaší osoby definitivně skončil.
2: No to nemyslíte vážně, vy to mě necháte takhle napnuto.
1: Ano, takhle napnuto.
2: No ne, já umřu z vědavostí, co bylo v té jizbě pana učitele Podhájského.
1: To si klidně umřete, kolegyně.
2: Víte, jestli mi to neřeknete, tak jste sadista.
1: Co to?
2: Sadista.
1: Tak to bych nerad. No. V jizbě pana učitele Podhájského bylo pěkně a teploučko.
2: No to, dejte pokoj. Ukažte.
1: Pěkně.
2: A teploučko.
1: A teplo v jizbě.
2: Fakticky. No. To byly teda divný časy.
1: No počujte, proč?
2: No učitel na venkovské škole a on měl nejen na kvartír, ale i na topení.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello Low, ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90 až do 14. července. Kaufland.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, se nám Marcela Holanová svěří, že už se těší na plesovou sezonu. Ano, její písnička se jmenuje Sláva Soubály na Českém impulzu Rádiu pro radost se života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Jaké to byly asi na naší matičce zemi časy, kdy se zde proháněli dinosauři. Naštěstí mají filmaři dostatek fantazie, aby nám tu iluzi nabídli. Tentokrát v animované podobě ve snímku Putování s dinosaury. Hrdinou je nejmladší ze sourozenců, co se musí vyrovnávat se svými staršími bratry, nevyspytatelným světem kolem sebe a se zuřivými a hladovými predátory. Držet palce mu můžete ve 20 hodin, kdy na Nova Cinema začíná animáč Putování s dinosaury. Obrazně řečeno, takovým dinosaurem francouzského filmu byl dozajista Alain Delon, se kterým můžete prožít na ČT2 celý dnešní večer při sledování dvou filmů. V tom prvním s názvem Kdo nastaví kůži si zahrál policistu, který jako soukromý detektiv bojuje sám proti gangstrům, a to od 20. hodiny. No a poté v thrilleru Osudový kruh se převlékne za chlápka, co se právě vrací z vězení, a zjišťuje, že jeho žena žije s jeho parťákem. Tady bude pomsta na ostří nože. Osudový kruh 21.50, též ČT2. Ale pro osvěžení letního večera můžete dát i troškovi Babovřesky, kde se vše bude točit kolem lukrativních pozemků. Babovřesky 2020, Televize Nova. Přeji hezký, veselý páteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Karel Šíp se na maličkou chvíli promění v režiséra, který právě připravuje nový film. No a na konkurs dorazí i jeho kamarád Jaroslav Uhlíř. Tak jsem sám zvědav, jestli si ho do svého připravovaného filmu vybere. Scénka, kterou za maličkou chvíli uslyšíte, je z legendárního televizního pořadu Šaráda. Já vám, přátelé, přeji hezké prožití nejen nadcházejícího večera, ale také prázdninového víkendu, který je před námi, a v pondělí se budu těšit na shledanou.
1: Tak koho pak tam máme dál?
2: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
1: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
2: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
1: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
2: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
3: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Uhlíř. Čevičák, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
3: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
3: OK. První film, kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence. A celý se bude odehrávat v parlamentu.
3: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochopte, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
3: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
1: Ale. Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
3: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
3: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
1: Stranu zase, scénář. No. Teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednovolebním období.

0: No nechci mluvit. Jsem ti to říkal, rozumíš, platí to Američani. Je to za dolary. Tak chtějí mít v tom filmu, který u nich nejsou možný věci. Rozumíš? Který sami neznají. No.
1: A co mám teda dělat?
0: Klid, klid. OK? Situace. Z mýho bijáku. Hele, ty sedíš jako v parlamentu, pojď. Neboj se toho. Sedíš v parlamentu. Máš to?
2: Mám.
0: Tak. Seš z hůru teda, jo? Seš z hůru. Hele, a action. A teďka se chceš jako přihlásit o slovo. Udělej to.
1: Co to je? To je písmeno D.
0: Ale to je špatně. Ty musíš udělat T. Písmeno T, jakože máš technickou poznámku.
1: Ale já dělám D, jakože mám debilní poznámku.
0: To se tam ale přeci dopředu nikdy nenahlašuje. Ty musíš udělat T, jakože máš technickou poznámku. Pak už může být klidně debilní. Kdyby se každá debilní poznámka dopředu nahlašovala,
1: tak by bylo v parlamentu ticho jak v kostele.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
5: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
4: Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Kauza defibrilátorů ve fakultní nemocnici Olomouc ožívá. Podle předběžného stanoviska odborné komise tam před 2 roky některým pacientům implantovali defibrilátory bez toho, aby byla splněna všechna indikační kritéria. Vedení nemocnice považuje zjištění komise za závažná. Její stanovisko předalo policii a s vyšetřovateli spolupracuje. Policie dál pátrá po lupiči z Hradecka. Muž je podezřelý ze včerejší loupeže na poště v Kratonohách. Maskovaný muž po pracovnici pošty žádal hotovost. Žádné peníze ale nedostal. Z pošty následně odešel. Událost se podle policie obešla bez zranění. V případě dopadení a odsouzení muži hrozí až 10 let vězení. Veterináři si došlápli na chovatele na Semilsku. Kvůli týrání mu nechali zabavit 9 kusů skotu. Zvířata byla ustájená ve zcela nevhodných podmínkách, žila trvale uvázaná na řetězech, které některým z nich způsobovaly zranění. Zvířata jsou v náhradní péči. Tenisový svět žasne nad Češkami. Wimbledon bude mít po 3. ze 4 sezon českou vítězku. Na Barboru Krejčíkovou a Markétu Vondroušovou naváže Karolína Muchová nebo Linda Nosková. 2 naše tenistky si proti sobě zahrají finále některého z Grand Slamu vůbec poprvé v historii. Na úspěchy tuzemského ženského tenisu padají ve Wimbledonu často otázky. Odpověď hledala Karolína Muchová.
2: Máme skvělou historii našeho tenisu. Už jenom to, že nás je tolik. Když jsem byla mladší, dívala jsem se s obdivem k holkám, které byly třeba o 5 let starší. To mi dávalo sílu a víru, že to zvládnu stejně dobře. U mě to tak fungovalo. Je fajn, že jsme z tak malé země a máme tolik dobrých hráčů.
1: Finále ženského Wimbledonu začíná zítra v All England Clubu v 17 hodin. Zítra bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno a k tomu naměříme teploty od 21 do 29 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. Skonto
1: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Zlín o následcích požáru v areálu Svitu informuje na webu a také na sociálních sítích. V tuto chvíli stále platí doporučení nevětrat, pokud je cítit zápach. V rámci možností úřady doporučují omezit i pohyb venku dětem a lidem s respiračním onemocněním. Ve vzduchu je koncentrace zplodin. Omezení provozu v okolí výškové budovy v továrním areálu v centru Zlína potrvá zřejmě do pondělí. Výšková budova hoří od včerejšího rána. Včerejší otřes země v Česku způsobil odstřel v lomu. O zemětřesení nešlo. Běžný průmyslový odpal u Berouna ve velkolomu Čertovy schody měl takovou sílu, že otřesy zaznamenaly seismické stanice v Česku i v Evropě. Podvodníci na sociálních sítích nabízejí i řidičáky. Napálit se nechala 19-letá dívka z Orlové na Karvinsku. Přišla o desítky tisíc korun.
2: Mladá žena narazila na reklamu na sociální síti TikTok, která slibovala získání řidičského průkazu bez zkoušek. Odkaz ji přesměroval do aplikace Telegram, do skupiny nabízející takovou službu. Tam se dívka dozvěděla, že vše zařídí autoškola v Praze a místo ní bude docházet do autoškoly jiný člověk. Dívku nevarovalo ani tvrzení neznámého muže, že všechno je legální. Na policii se obrátila teprve poté, co odeslala podvodníkům 47 tisíc korun za údajné dokončení celého procesu, ale slíbené dokumenty neobdržela a její komunikaci na sociálních sítích podvodníci smazali a zablokovali. Eva Panošová, Rádio Impuls, Orlová.
1: Tenistky Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou čeká ve finále dvouhry ve Wimbledonu vyrovnaný zápas. Jsou o tom přesvědčení bookmakeri. Kurzově mírně favorizují zkušenější Muchovou, na kterou také míří zhruba 2/3 všech sázek. Šance jsou ale podle odborníků velmi vyrovnané a o tom, kdo grandslamový titul získá, rozhodnou detaily. Zítra bude slunečno, přechodně oblačno s teplotami kolem 27 stupňů, na severovýchodě bude o něco chladněji.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Malý z půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: vyhrajete tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Český impuls.

skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

přesolí čaj, kdo sůl nechá v posledním tempu, kdo ráj změní v peklo a peklo zas v ráj, kdo zná všechny písničky trampů. Kdo přední štěstí jako brdi hrob, kdo sladce nečeptá hned přískal, a koho bys roztrcha praštil a kop,

0: Dneska v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianko nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Český impuls.
2: Včera jsem se vracel z Landru domů. Utahanej, starej, línej chlap.

Já faraon jednou jsem v salonu hrál a byl jsem dost špatnej, ten chlap se mi smál. A to neměl dělat, měl mizernej den, on zostal tam ležet a já přišel.

0: Já, věřte mi, nebo ne, jsem nevinej. Za všechno může můj křik zločinej. Že kradu prej koně, to bída je lež. Když běžet chceš se mnou, no tak koníčku běž.
1: Jo, láska je mládenci, moc hezká věc. Jeden jen kejvne a hned spadne kle.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Zlín o následcích požáru v areálu Svitu informuje na webu a také na sociálních sítích. V tuto chvíli stále platí doporučení nevětrat, pokud je cítit zápach. V rámci možností úřady doporučují omezit i pohyb venku dětem a lidem s respiračním onemocněním. Ve vzduchu je koncentrace zplodin. Omezení provozu v okolí výškové budovy v továrním areálu v centru Zlína potrvá zřejmě do pondělí. Výšková budova hoří od včerejšího rána. Včerejší otřes země v Česku způsobil odstřel v lomu. O zemětřesení nešlo. Běžný průmyslový odpal u Berouna ve velkolomu Čertovy schody měl takovou sílu, že otřesy zaznamenaly seismické stanice v Česku i v Evropě. Podvodníci na sociálních sítích nabízejí i řidičáky. Napálit se nechala 19-letá dívka z Orlové na Karvinsku. Přišla o desítky tisíc korun.
2: Mladá žena narazila na reklamu na sociální síti TikTok, která slibovala získání řidičského průkazu bez zkoušek. Odkaz ji přesměroval do aplikace Telegram, do skupiny nabízející takovou službu. Tam se dívka dozvěděla, že vše zařídí autoškola v Praze a místo ní bude docházet do autoškoly jiný člověk. Dívku nevarovalo ani tvrzení neznámého muže, že všechno je legální. Na policii se obrátila teprve poté, co odeslala podvodníkům 47 tisíc korun za údajné dokončení celého procesu, ale slíbené dokumenty neobdržela a její komunikaci na sociálních sítích podvodníci smazali a zablokovali. Eva Panošová, Rádio Impuls, Orlová.
1: Tenistky Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou čeká ve finále dvouhry ve Wimbledonu vyrovnaný zápas. Jsou o tom přesvědčení bookmakeri. Kurzově mírně favorizují zkušenější Muchovou, na kterou také míří zhruba 2/3 všech sázek. Šance jsou ale podle odborníků velmi vyrovnané a o tom, kdo grandslamový titul získá, rozhodnou detaily. Zítra bude slunečno, přechodně oblačno s teplotami kolem 27 stupňů, na severovýchodě bude o něco chladněji.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Český impuls. Hrajeme vám na večírek.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději

večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: nad tímhle návrhem věru. Byť by byl pronesen v šeru, se slušná dívka otřese.
1: Ale ukaž jak. Brr, takhle. Brr. No to je to.

0: cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Stavby v Česku by měly zrychlit. Sněmovna dnes schválila novelu nového stavebního zákona. Ta by měla zrychlit výstavbu obytných domů, ale také škol, silnic nebo parků. Od ledna příštího roku by měl podle návrhu vzniknout jeden zastřešující stavební úřad. K zahájení výstavby tak bude potřeba jen jedno řízení a jedno razítko. Úřad také nově bude mít pro vyřízení povolení omezený čas. U rodinných domů má rozhodnout do 30 dnů, u ostatních staveb do 60, u složitějších záměrů s možným vlivem na životní prostředí do 120 dnů. Tenisový svět žasne nad Češkami. Wimbledon bude mít po třetí ze 4 sezon českou vítězku. Na Barboru Krejčíkovou a Markétu Vondroušovou naváže Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Dvě naše tenistky si proti sobě zahrají finále některého z Grand Slamů vůbec poprvé v historii. Na úspěchy tuzemského ženského tenisu padají ve Wimbledonu často otázky. Odpověď hledala Karolína Muchová.
2: We have great history of Czech tennis.
3: Máme skvělou historii našeho tenisu, už jenom to, že nás je tolik. Když jsem byla mladší, dívala jsem se s obdivem k holkám, které byly třeba o 5 let starší. To mi dávalo sílu a víru, že to zvládnu stejně dobře. U mě to tak fungovalo. Je fajn, že jsme z tak malé země a máme tolik dobrých hráčů.
1: Finále ženského Wimbledonu začíná zítra v All England Clubu v 17 hodin. Historický zápas budeme v našem vysílání sledovat. V mužské dvouhře si pak o wimbledonský titul zahrají nejvýš nasazení hráči, obhájce Sinner a Zverev. Na jihu Španělska došlo k tragickému požáru. Zemřelo 12 lidí a dalších víc než 20 se pohřešuje. Lesní požár vypukl u obce Los Gallardos v provincii Almeria, která je oblíbenou prázdninovou destinací. S plameny přes den bojovalo na 500 hasičů a vojáků. Úřady se snaží identifikovat oběti. Většina z nich zřejmě byli cizinci. České ministerstvo zahraničí nemá zprávy o tom, že by mezi zasaženými požárem byli i Češi. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel i čtvrtý start v letošní diamantové lize proměnila ve stupně vítězů. 20letá česká hvězda doběhla třetí na mítinku diamantové ligy v Monaku. A v Montrealu bodoval kanoista Martin Fuxa, vyhrál i na třetím letošním světovém poháru kilometrový závod, ve kterém je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. Sobota bude slunečná, během dne i oblačná, s teplotami kolem 27, na severovýchodě kolem 23 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod kvete jen si na čtyři.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesným, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

vína.

dnešního klína. Nikdo má pletky rád. Já radši sklenici vína.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Hasiči ve Zlíně snížili stupeň požárního poplachu na druhý. Na místě zůstává 13 jednotek. V noci budou prolévat ohniska a chladit stavební konstrukce. Mezi hasiči i přihlížející se dnes vydal Jan Čada.
2: Úvodní slovo patří docela logicky muži, který byl na místě mezi prvními. Zdeněk Otrusina, hasič, velitel zásahu.
3: Zakouření toho prostoru a ta teplota v tom prostoru byly takové, že jsme museli ty hasiče z bezpečnostních důvodů stáhnout. V době, kdy už byly nasazené žebříky, zasahovala výšková technika, tak v podstatě celý ten prostor toho požárního úseku toho 9. patra byl zaplněn černým hustým kouřem, takže ta viditelnost byla nulová.
2: Radek Polášek sledoval dění dnes ráno. Je stavař a ví své.
4: Teplota byla určitě přes 1000 stupňů.
2: Ještě dnes byl na požářišti cítit štiplavý kouř. Přihlížející mladí pánové hovoří o zážitku na celý život.
4: No jako když jsem viděl ten kouř, tak jsem si říkal, co se vlastně stalo, ale jako bylo to strašné.
5: Jsem si říkal, že to bude jenom něco malého tady ve Zlíně, ale tohle jsem teda nečekal.
2: Na místě budou hasiči celý víkend, škody budou obrovské. 34. budova, jedna z dominant města Zlína, půjde k zemi. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
1: Přerov chystá sobotní sledování českého finále Wimbledonu. Velkoplošné plátno bude i v rodném městě Lindy Noskové v Setíně v Domě kultury. Nosková nastoupí v sobotu v 17 hodin ve finále Wimbledonu proti Karolíně Muchové, rodačce z Olomouce. V Praze pak nabídnou přenos londýnského českého finále některé sportbary a restaurace. My pro vás finále budeme sledovat i na Impulzu. Utkání začíná v 17 hodin. Slovensko stopne přídavky na děti žijící v zahraničí. Týká se to tisíců lidí pracujících na Slovensku. Stát tak ušetří desítky milionů ročně.
6: Rezort práce jde zaplátať díru, kterou ročně odtečie 600 milionů korun. Přídavky na děti v zahraničí totiž nevie ani skontrolovať. Najmä u rodičov z tzv. Tretích krajín, ktorí na Slovensku pracujú, no deti žijú napríklad v Srbsku či Indii. Odkontrolovať listiny je náročné a už sú signály o zneužívaní. Po novom tak dostane rodič prídavky iba na deti žijúce na slovenskom území. Túto zmenu má slovenský parlament schvaľovať už na jeseň. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Bratislava.
1: A na závěr dnešní úspěch českých volejbalistek. Češky v Lize národů porazili 3-1 Bulharsko. První set sice prohráli, ale v dalších sadách už dominovali. V letošním ročníku elitní reprezentační soutěže si připsali 5. výhru z 11 zápasů. Výhrou za 3 body se Češky po 11 duelech dostali na 14 bodů. Tím vyrovnali svůj zisk z loňské premiérové sezóny v Lize národů. Letošní ročník uzavřou v neděli proti Francii. Během dne nás čeká slunečno, postupně oblačno s teplotami 21 až 29 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaných kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: A holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Hasiči ve Zlíně večer snížili požární poplach na druhý stupeň. Na místě zůstává 13 jednotek, v noci prolévají ohniska a chladí stavební konstrukce. Při hašení opět pomáhal vrtulník. Budova číslo 34 z 11 patry v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát necelá polovina budovy. Prostory i okolní budovy monitorují drony krajských hasičů, aby včas zachytili případná nová rizika. Ulice v blízkosti domů zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost zavřené. Zákaz vstupu je vymezený páskami. Délka uzavírky potrvá do úplného uhašení. Zničenou budovu by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí. Nejnovějším památným stromem Česka je chráněná lípa, která roste u Chudenic na Klatovsku. Stejně jako o jiné památné stromy a aleje na Plzeňsku, oni pečují silničáři. Je vysoká 27 metrů s více než 5-metrovým obvodem kmene.
2: Lípa srčitá u křížku ve Slatině u Chudenic, která roste u silnice druhé třídy mezi Slatinou a Lužicemi, je chráněná od konce června. Kmen má obvod 550 cm a je výraznou dominantou v krajině. Její zdravotní stav je zhoršený. Silničáři zajistí odborné ošetření. Správa a údržba silnic vlastní ještě tři památné stromy. Lípu u Boučků na jihu Plzeňska, na Klatovsku pak jasan u kostela v Hojsově stráži a lípu ve Vatitické aleji. Spravuje také tři památné aleje. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Dramatická nehoda se odehrála na palubě letounu společnosti Ryanair. Jeden muž utrpěl zranění po startu z Řecka, když se letadlu rozbilo okénko. Cestující ho tlak vtáhl do okna, ve kterému mu uvízla hlava. Naštěstí si neodepnul pás. Ostatní cestující mu pak pomohli dostat se celým tělem zpět do letadla. To následně muselo kroužit nad letištěm v Soluni, dokud nespálilo

0: palivo a později bezpečně přistálo. Cestujícího převezli do nemocnice v Soluni. Její zástupci médiím řekli, že lékaři ošetřili zraněnému muži rány a popáleniny. Jeho stav ale nebudí znepokojení. Muž zřejmě pochází ze Srbska. Sezóna třešní je na vrcholu. V obchodech přitom patří mezi nejdražší ovoce. Vojtěch Ptáček ze Svazu ochránců přírody pro Impuls řekl, že je jejich sklizeň asi nejsložitější ze všech sladkých plodů.
1: Lidská práce je to nejdražší. Aby to nějakou chvilku vydrželo, musíte ručně se stopkou. Když člověk, který k tomu přijde, je schopen aspoň se naučit, že to má trhat se stopkou, tak už po něm nemůžete z důvodu BOZRP jít, aby lezl někam do výšky. Jakmile už máte jít výš, než jsou schůdky, tak už by se to zprávě mělo, že jste třeba z plošin a podobných věcí, což se vám nevyplatí.
0: Za kilo třešní můžeme dát v obchodech i 200 korun. Třešňová sezóna trvá každý rok od konce května do poloviny července. Šance na sklizeň plodů je teď hlavně ve vyšších nadmořských výškách. Během dne bude slunečno, postupně přechodně oblačno, naměříme většinou od 25 do 29 stupňů, na severovýchodě bude kolem 23.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Někdo háčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb, tak ten si říká o malheur.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Policie pokročila ve vyšetřování požáru ve Zlíně. Událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté v případu zahájili trestní řízení. Hasiči rozsáhlý požár v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně dostali pod kontrolu. Večer snížili stupeň poplachu na 2. Jejich mluvčí Pavel Řezníček ale říká, že práce ještě rozhodně není u konce.
2: Na místě zasahuje 15 jednotek profesionálních dobrovolných hasičů. Byl nasazený policejní vrtulník, který aktuálně provádí zhozy vlastně na zasaženou budovu. My teďka budeme dohašovat dochlazová konstrukce, tak aby jsme zabránili šíření z plodin z toho požáru.
1: Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie do pondělí pro veřejnost zavřené. Hasiči také dál doporučují omezit větrání. Přerov chystá sobotní sledování českého finále Wimbledonu. Velkoplošné plátno bude i v rodném městě Lindy Noskové v Setíně v Domě kultury. Nosková nastoupí v sobotu v 17 hodin ve finále Wimbledonu proti Karolíně Muchové, rodačce z Olomouce. V Praze pak nabídnou přenos londýnského českého finále některé sportbary a restaurace. My pro vás finále budeme sledovat i na Impulzu. Utkání začíná v 17 hodin. V Karlových Varech se teď jezdí na kole. Návštěvníci filmového festivalu považují bicykly za nejlepší a nejrychlejší způsob dopravy. Úspěšně jim ale začínají konkurovat rikši.
3: Kola jsou k mání u hotelu Termál a Pup a také na divadelním náměstí a ve stanovém městečku na Rolavě. Festivalové půjčovny nabízí běžné bicykly i elektrokola. Vždycky přitom dostanete helmu a zámek na kolo. Kdo se nechce namáhat, může mezi varskými kiny využít rikšu. Šlapací vozítka mají svého řidiče a stejně jako kola smějí na kolonádu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Princ Harry se vrátil domů. V Británii ho i jeho manželku Meghan a jejich dvě děti v pátek přijali král Karel III. A jeho žena královna Kamila. Setkání se podle médií odehrálo ve venkovském sídle západně od Londýna. Druhorozený královský syn Harry navštěvuje Británii jen jednou, dvakrát ročně. S otcem i se starším bratrem, následníkem trůnu Williamem, se veřejně nepohodli. Princ a jeho manželka se před 6 lety vzdali královských povinností a žijí ve Spojených státech. Jejich děti, 7letý Archie a 5letá Lilibet, ve Spojeném království nebyly od roku 2022. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel i čtvrtý start v letošní diamantové lize proměnila ve stupně vítězů. 20letá česká hvězda doběhla třetí na mítinku v Monaku. A v Montrealu bodoval kanoista Martin Fuchsa. Vyhrál i na třetím letošním světovém poháru kilometrový závod, ve kterém je olympijským šampionem a mistrem světa i Evropy. Přes den bude jasno až polojasno, postupně oblačno, s teplotami kolem 27, místy jen kolem 23 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

krásná věc. Štěstí je tak krásná, nepichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Odrýma cibulkama tapety parmazán.

4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

si nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám z hůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: jednu.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Hasiči ve Zlíně večer snížili požární poplach na druhý stupeň. Na místě zůstává 13 jednotek, v noci prolévají ohniska a chladí stavební konstrukce. Při hašení opět pomáhal vrtulník. Budova číslo 34 z 11 patry v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát necelá polovina budovy. Prostory i okolní budovy monitorují drony krajských hasičů, aby včas zachytili případná nová rizika. Ulice v blízkosti domů zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost zavřené. Zákaz vstupu je vymezený páskami. Délka uzavírky potrvá do úplného uhašení. Zničenou budovu by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí. Český tenis má jistou další wimbledonskou trofej. Vítězství na prestižním Grand Slamu se dočká buď Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Obě hráčky se už teď staly součástí tenisové historie. Je to vůbec poprvé, kdy se česká vlajka objeví u obou finalistek Grand Slamu. Jedna z nich se zařadí po bok dalších našich vítězek Wimbledonu. Novotné, Kvitové, Vondroušové a Krejčíkové. Linda Nosková za těmito úspěchy vidí něco společného.
2: Řekla bych, že jsme všichni v Česku vychovaní stejným tenisovým způsobem. Jsme podle mě velmi kreativní, takže tráva nám umožňuje využít jakoukoliv stránku tenisu a je to vidět.
1: Kromě zápisu do historie tenisu budou Muchová a Nosková bojovat i o balík peněz. Vítězka si odnese přes 100 milionů korun, poražená dostane zhruba polovinu. České wimbledonské derby začíná v 17 hodin. A v mužské dvouhře se o titul utkají Jannik Sinner s Němcem Zverevem. Italský tenista ve večerním semifinále nedal šanci sedminásobnému vítězi Djokovičovi, kterého porazil třikrát 6-4. Na sety. Podvodníci na sociálních sítích nabízejí i řidičáky. Napálit se nechala 19-letá dívka z Orlové na Karvinsku, která tak přišla o desítky tisíc korun.
3: Mladá žena narazila na reklamu na sociální síti TikTok, která slibovala získání řidičského průkazu bez zkoušek. Odkaz ji přesměroval do aplikace Telegram, do skupiny nabízející takovou službu. Tam se dívka dozvěděla, že vše zařídí autoškola v Praze a místo ní bude docházet do autoškoly jiný člověk. Dívku nevarovalo ani tvrzení neznámého muže, že všechno je legální. Na policii se obrátila teprve poté, co odeslala podvodníkům 47 tisíc korun za údajné dokončení celého procesu, ale slíbené dokumenty neobdržela a její komunikaci na sociálních sítích podvodníci smazali a zablokovali. Eva Panošová, Rádio Impuls, Orlová.
1: Dramatická nehoda se odehrála na palubě letounu společnosti Ryanair. Jeden muž utrpěl zranění po startu z Řecka, když se letadlu rozbilo okénko. Cestující ho tlak vtáhl do okna, ve kterém mu uvízla hlava. Naštěstí si neodepnul pás. Ostatní cestující mu pak pomohli dostat se celým tělem zpět do letadla. To následně muselo kroužit nad letištěm v Soluni, dokud nespálilo palivo a později bezpečně přistálo. Cestujícího převezli do nemocnice v Soluni. Její zástupci médiím řekli, že lékaři ošetřili zraněnému muži rány a popáleniny. Jeho stav ale nebudí znepokojení. Muž zřejmě pochází ze Srbska. Sobota bude slunečná, během dne postupně místy oblačná, s teplotami do 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

prosím, ať jí poví, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

netušící, že se všechno mění. Stačilo pár okamžiků, 15 let, to vlastně tolik není.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: U zpráv impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Policie pokročila ve vyšetřování požáru ve Zlíně. Událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté v případu zahájili trestní řízení. Hasiči rozsáhlý požár v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně dostali pod kontrolu. Večer snížili stupeň poplachu na 2. Jejich mluvčí Pavel Řezníček ale říká, že práce ještě rozhodně není u konce.
2: Na místě zasahuje 15 jednotek profesionálních dobrovolných hasičů. Byl nasazený policejní vrtulník, který aktuálně provádí zhozy vlastně na zasaženou budovu. My teďka budeme dohašovat, docházovat konstrukce, tak aby jsme zabránili i šíření z plodin z toho požáru.
1: Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie do pondělí pro veřejnost zavřené. Hasiči také dál doporučují omezit větrání. Přerov chystá sobotní sledování českého finále Wimbledonu. Velkoplošné plátno bude i v rodném městě Lindy Noskové v Setíně v Domě kultury. Nosková nastoupí v sobotu v 17 hodin ve finále Wimbledonu proti Karolíně Muchové, rodačce z Olomouce. V Praze pak nabídnou přenos londýnského českého finále některé sportbary a restaurace. My pro vás finále budeme sledovat i na Impulzu. Utkání začíná v 17 hodin. V Karlových Varech se teď jezdí na kole. Návštěvníci filmového festivalu považují bicykly za nejlepší a nejrychlejší způsob dopravy. Úspěšně jim ale začínají konkurovat rikši.
3: Kola jsou k mání u hotelu Termál a Pup a také na Divadelním náměstí a ve Stanovém městečku na Rolavě. Festivalové půjčovny nabízí běžné bicykly i elektrokola. Vždycky přitom dostanete helmu a zámek na kolo. Kdo se nechce namáhat, může mezi varskými kiny využít rikšu. Šlapací vozítka mají svého řidiče a stejně jako kola smějí na kolonádu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Prince Harry se vrátil domů. V Británii ho i jeho manželku